0: Rádio.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
3: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Hit Radio.
1: Hit Radio.

0: Ričnikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Hit Radio.

0: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na VOZP.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 6 hodin, krátké zprávy a David Račák. Strany sněmovní opozice dnes oznámí svůj postup při snaze vyslovit nedůvěru vládě. Zástupci ODS, KDU, ČSL, Starostů, Pirátů a TOP 09 už mají sebraných 50 podpisů potřebných ke svolání hlasování. Očekává se, že dnes odevzdají návrh předsedovi sněmovny Tomiu Okamurovi. Hormuzským průlivem včera proplulo přibližně 60 nákladních plavidel, která převezla největší objem ropy za den od začátku července. Dohromady bylo převezeno asi 22 milionů barelů ropy. Zhruba 40 z těchto plavidel koordinovalo svoji ochranu s americkou armádou. No a čeští kajakáři a kanoisté získali na mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Itálii stříbrné medaile v závodech lídek. Krejčí, Prskavec a Novák se v silné disciplíně vrátili na stupně vítězů. Na úspěch navázali Chaloupka, Kratochvíl a Rohan, kteří rovněž předvedli bezchybnou jízdu. Nad jejich síly byli jen Francouzi. A teď se koukneme do našeho regionu.
0: Vysoká škola Polytechnická v Jihlavě zve na 21. ročník Noc vědy. Tématem bude komunikace. Od tance včel po signály z hlubokého vesmíru. Od řeči neuronů v našem mozku po optická vlákna spojující svět. Noc vědců nabídne třeba i to, jak spolu komunikují rostliny, stroje i my sami. A navíc se můžeme těšit na přednášky, workshopy i prohlídky budovami. Vše se uskuteční už dnes od 17 hodin a vstup je zdarma. A jaké nás k tomu bude provázet počasí? Na Vysočině by se dnes přeháňka měla objevit už jen ojediněle. Většinou bude oblačno, místy i polojasno, s teplotami do 16 stupňů.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně šampionů.
1: Krásné páteční ráno, chvíli po šesté, s vámi Michal a Jasmin, hezké ráno.
2: Krásný ráno a že vy neuhádnete, kde se právě teďka nacházíme.
1: No, dnešní ráno je výjimečné na několika frontách, my vám právě teď vysíláme z jedoucího auta a vlastně i my bychom byli moc rádi, kdybychom věděli, kde jsme, venku je tma a nevíme vůbec, kam jedeme teďka.
2: Já bych byla moc ráda, kdybyste hlavně Michala v tuhle chvíli viděli, protože on se do toho auta skoro nevejde kvůli svojí výšce a tak jede celou dobu pozadu, takže to je naprosto fantastické.
1: Jako musím říct, že když se jede po rovině, je to v pohodě, v zatáčkách je to trošku horší. Trošku to drnca, ale jinak to je, já si připadám, když jedeme vlakem, člověče, je to teda o dost pohodlnější. Nicméně, proč vysíláme z auta? Protože právě teď někomu z vás vezeme 50 000 korun a to v soutěži, kdo pak to zvoní. Už jsme na cestě půl hodiny, to je jediná věc, kterou můžeme prozradit. Kam jedeme, to vám říct nemůžeme.
2: V 7:10 budeme zvonit, tak buďte u toho a buďte s náma u vysílání z auta.
1: Tak pojďme na to, pojďme na muziku, hezké ráno.
0: Hit Radio Vysočina.

0: snídaně šampionu chvíli po šesté, Michal Jasmin s vámi. A dnešní snídaně připomeneme pro vás, kdo jste se připojil až teď, je něčím výjimečná, protože my vám právě teď vysíláme z jedoucího auta a já nevěřím, Jasmin, že se to opravdu děje.
1: Taky tomu pořád nemůžu uvěřit, je to fantastický pocit a vezeme někomu z vás 50 tisíc korun.
0: 50 tisíc korun, to je soutěž, kdo pak to zvoní. Nicméně musíme taky říct, jak to tady v autě vypadá, kdo tady s náma je, náš šéf Michal Merenda. Míšo, ahoj.
2: Ahoj.
0: Taky naše sociální manažerka Alenka, ahoj.
3: Ahoj.
0: A Míšo, jaká je práce taxikáře ve středu, co? Ne, oni ty taxikáři mají super práci v tom, že dělají sami na sebe, že nemusí nikoho poslouchat. Míšo, prosím tě, pak doprava, jo?
1: Ale jak jsme říkali, vezeme jednomu z vás 50 tisíc korun a mě by zajímalo, co byste s takovou částkou udělali, co bys udělal ty, Míšo?
0: Potřebuju něco na auto. Mm-hmm. Hnedka bych věděl co, ale určitě vy máte spoustu nápadů, co byste s těmahle penězma udělali. A protože za malou chvíli začíná minuta šampionů, tak nám pojďte napsat, jak se jmenujete, odkud jste. A kdybychom vám teďka dali 50 tisíc korun v keši, tak co byste s těma penězma udělali?
1: Číslo k nám 777, tak pojďte na to.
0: A teď další muzika, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Páteční ráno posloucháte Snídaní šampionů. S vámi Michal a Jasmin. Připomínáme, že vám vysíláme z jedoucího auta, což je naprostá premiéra. Zatím všechno funguje, jsme moc rádi. A vy taky fungujete, vy nám píšete spoustu zpráv. Je tady minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a taky co byste udělali s 50 tisíci korunami, kdybychom je čistě teoreticky dovezli právě k vám, kam je teďka vezeme někomu z vás.
1: Těch zpráv přišlo opravdu spoustu, tak pojďme rovnou na to. Jana Praha, já bych okamžitě koupila dovolenou někam do tepla, hlavně pryč.
0: Petr Kladno, neřekl bych to ženě a pak bych měl tak 3 dny na to vymyslet, co s tím.
1: Lucka Brno, vzala by děti k moři a už jim to slibuje prej asi 3 roky.
0: Martin Plzeň, půlku bych dal na spořák a druhou půlku bych rozfofroval.
1: Verča Praha, udělala by si konečně řidičák, její 32 a už to údajně začíná být trapný všude jezdit tramvají.
0: Tomáš Liberec, koupil by nový kolo.
1: Monika Beroun, vzala by mamku na wellness.
0: David Praha, šel bych na nákup a nekoukal bych na ceny.
1: Katka Mělník, koupila by si kabelku, po který už rok koukám a neřekla to příteli.
0: Marek Praha, koupil bych zásnubní prsten. Hezký, tady bude svatba.
1: Nikola Praha, já bych si pořídila psa a pak potřebovala vyhrát ještě jednou kvůli veterině.
0: Ondra Kolín, koupil bych si PlayStation a zbytek dal přítelkyni.
1: Tereza Příbram, letěla by s holkama někam na prodloužený víkend bez dětí a bez chlapů.
0: A už je možná konec.
1: Už je možná konec.
0: Tak děkujeme za všechny vaše zprávy, těch zpráv přišlo spoustu. Nicméně jeden z vás, kdo je registrovaný do soutěže, kdo pak to zvoní na webu hitradio.cz, bude dneska přemýšlet, co s těmi 50 tisíci korunami udělá. Vysíláme vám z auta, jsme stále na cestě, je stále tma, stále nevíme, kde jsme, náš řidič nám to neřekl, takže v 7:10 budeme zvonit možná právě u vás. Hezké ráno.
2: Snídaně šampionů. Michal Kneip, Jasmin Grinerová. Hitradio.

0: Snídaně šampionů, chvíli po čtvrt na sedm, přejeme hezké ráno, zdravíme vás z cest, ona za malou chvíli nás čeká aktuální doprava, ale vlastně říkám si, že když jsme teďka my na cestě, tak můžeme říct, jak to na těch silnicích vypadá. Nesněží, neprší tady, kde jsme, provoz takový střední tady, kde jsme, takže to je doprava od nás.
1: Už se rozednívá, takže konečně je i hezky vidět, i my tady v autě na sebe vidíme konečně trošku líp. Nicméně, Míšo, já jsem se tě chtěla zeptat a i Míši našeho šéfise, jestli by šlo, já vím, že jsme teprve jako vyjeli, ale...
0: Nechceš šurat,
1: že? No,
0: aha, hele, takhle, já mám vypozorovaný, možná to máte podobně vy chlapi, že když vám žena řekne, že potřebuje na malou, takže má dojezd ještě 57 kilometrů, jo, takže Jasmin až na místě. Tak jak to vypadá aktuálně na cestách, řekneme za chvíli, bude doprava, no a samozřejmě po dopravě se můžete těšit na další skvělý hity. Hezké ráno z auta.
2: Hit Radio Vysočina. Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně na trase z Písku na Tábor. Máme informaci, že je u Oltyně na silnici rozlitý olej. Už by tam měli být hasiči. No a pozor si dávejte taky na trase Karlovy Vary Liberec. Stejné problémy jsou v úrovni Dalovic, kde to taky může nepříjemně klouzat.
1: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
2: Hit Radio Vysočina.

0: Huntrix Golden, tohle je páteční snídaní šampionů, krásné ráno, stále vám vysíláme z auta, stále jedeme, jsme tady my, Michal a Jasmin.
1: Já se zeptám našeho šéfa a taky řidiče, stíháme, jedeme na čas?
2: Jedeme na čas.
1: Tak to můžeme zastavit na to čurání,
0: ale
1: ne?
0: Ale ne, prosím tě, hele, Míšo, říď jako říď a ne říď jako říď. Tak pojďme na ranní update s Davidem Račákem.
3: Ranní update.
4: Je 6:30, hezké ráno, při letošním letním sčítání v rámci akce Motýlí půlhodinka zaznamenali lidé méně motýlů než při sčítání v předchozích letech. Počet zaznamenaných druhů přitom zůstal přibližně stejný. Jarní sčítání podobný rozdíl proti minulým rokům neukázalo. Lidé si dnes odpoledne mohou prohlédnout za 3 miliardy zrekonstruovaný průmyslový palác na pražském výstavišti. Prohlídek se mohou zúčastnit pouze ti, kdo si zakoupili vstupenku v předprodeji. Zájem o ně byl velký, vyprodané byly asi za 2 hodiny. No a gólman Marek Kalina kvůli úplatkářství a ovlivňování zápasů dostal od etické komise fotbalové asociace České republiky rekordní trest, zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500 000. Komise o tom informovala ve svém komuniké. No, brankář už si asi nezachytá.
0: Já doufám, že ty peníze, které teďka vezeme, nebudou brát naši posluchači jako úplatek vlastně teda, jako v tomhle případě. 50 tisíc korun vezeme někomu z vás, někomu, kdo máte registraci do soutěže, kdo pak to zvoní na webu hitradio.cz. Jsme na cestě a už se rozednívá a vlastně si říkám, že dost možná nás někdo ladí tady z těch okolí řidičů, ale vůbec neví, že tady jedeme v tom velkém černém autě, že to jsme právě my.
1: Tak 7:10 zvoníme.
0: Tak hezké ráno, tady jsou vodopády.

0: Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Krásné páteční ráno, posloucháte Snídaní šampionů, dneska naprosto unikátní záležitost, vysíláme vám z jedoucího auta, jak bylo řečeno, vezeme vám 50 000 korun soutěži, kdo pak to zvoní, už v 7 hodin a 10 minut zazvoníme u někoho z vás a předáme vám 50 000, v případě, že dorazíte do jedné minuty, nicméně, jak to vypadá tady u nás v autě, jsem tady já, je tady Jasmin, je tady náš šéf, je tady naše sociální manažerka a Jasmin tady pořád něco loví, prosím tě, co tady lovíš?
2: No šéf,

0: poznáte vy všichni, komu někdy něco spadlo mezi sedačku a středovej tunel. Je to taková černá díra, že jakmile tahle díra něco schvátí, tak už nenavrátí. Jo? Takže Jasmin, myslím si, že si právě přišla o mobilní telefon.
1: No doufejme, že ne, každopádně na vás se v 70 strašně moc těšíme.
0: Tak už za necelou půl hodinku zvoníme, za malou chvíli taky aktuální doprava, ať víte, jak to v pátek ráno frčí a samozřejmě další muzika. Tak hezké ráno, šampioni.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz

0: Deň šampionů, 6.52, krásné ráno. Tady se děje naprosto unikátní věc. Vysíláme vám z jedoucího auta.
1: On the road again.
0: Protože je tady grand finále soutěže o 50 000 korun a už za necelých 20 minut jeden z vás bude mít pátek bohatší o 50 000. My teda teďka nejedeme, protože Jasmin si musela odskočit, tak stojíme. Ale už se vrací, už se vrací. Jasmino, držím ti flek. Už se vrací. Jaký to bylo?
2: No, děkuji za ptání, takový normální.
0: Jinak vy, kdo jste teďka na cestách, tak vidíte, jak se krásně rozednívá. Já z toho mám normálně pocit, jako když se jede do Chorvatska, jedeš teďka celou tu noc, hlavně teda řidiči mi dají zapravdu, jo, a teďka už jako ti padají oči třeba ve tři ráno, najednou se rozednívá a už si říkáš, moře,
2: moře,
0: už tam budu, moře, to je přesně ten vibe teďka, co se tady děje, tak takhle to u nás vypadá.
2: A už tam budeme i my opravdu, a akorát tady jako řešíme, co se stane, kdyby nám těch 70 nikdo neotevřel, tak si říkám, že teď to můžeme obět ještě někam jinam případně a prostě my vám chceme dneska dát ty peníze.
0: A hlavně, nebudete mít 30 vteřin limit na to nám otevřít, ale celou jednu minutu, tak už za necelých 20 minut budeme v éteru Hit Rádia zvonit a vaším úkolem bude se jít podívat před dům, my se tam náhodou nestojíme my dva 50 000 korunami. Hezké ráno.

Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Vodu z vodojemu odolena voda není možné používat k pití. Čtvrteční odběry ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Vodojem zásobuje vodou Hoštice, Husinec, Klíčany, Klecany, Máslovice, Odolenu vodu, Postřižín, Řeš, Sedlec, Větrušice, Vodochody a Zdiby. Jde o oblast s více než 20 tisíci obyvateli. Italská vláda schválila dekret, kterým ve třídách omezuje počet žáků s nedostatečnou znalostí italštiny. Takových bude moct být ve třídě nejvýše 30%. Dekret také zakazuje ve školách nošení šátků zakrývajících obličej. Opatření se vztahuje i na žáky z jiných zemí Evropské unie. No a české tenistky dnes zabojují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále se v Šenčenu utkají se Španělskem. Vedle wimbledonské vítězky Lindy Noskové by mohla do dvouhry tentokrát nastoupit i finalistka londýnského Grand Slamu Karolína Muchová. A teď se podíváme do našeho regionu.
3: Už dnes se veřejnosti otevírá nový saunový svět ve Vodním ráji v Jihlavě. Návštěvníci tam mohou zavítat úderem 11. hodiny dopoledne. Prostory nabídnou 5 saun, parní kabinu, ochlazovací bazény i venkovní výřivku. A hlavním lákadlem bude panoramatická ceremoniální sauna až pro 60 lidí s výhledem na řeku. Součástí je také samostatná aroma oáza a modernizace přinesla i bazén se slanou vodou, využít ho mohou maminky z Batolaty. Dnes nás na Vysočině bude provázet velká oblačnost, ale sluníčka se taky dočkáme a teplo se dostanou od 13 až 16. Zítra už se nebe protrhá a po celý den bude skoro jasno.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Krásné ranko.
5: Krásný pátek všem.
0: Snídaně šampionů.
4: Je chvíli po 7. hodině, Michal a Jasmin s vámi, přejeme hezké ráno, no a za malou chvíli to vypukne, blíží se grand finále.
5: V 7.10 budeme zvonit a dovezeme jednomu z vás 50 tisíc korun, tak kdo jste registrovaný, připravte se prosím vás.
4: No a pro vás, kdo jste nás naladil až teď, připomínáme, že vám vysíláme dnes z cest, celá snídaně šampionů je vysílána z auta. My už jsme na místě, my už jsme někde v České republice na místě a čekáme, až v 7 hodin 10 minut u nás v éteru zazvoní zvonek a vy se půjdete podívat ven, jestli náhodou stojíme před vaším domem, protože pro vás máme 50 tisíc korun. Tak zůstaňte u rádia.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Fakt zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Posloucháte páteční Hitrádio, tohle je snídaně šampionů a my jsme někde v České republice proto, abychom někomu z vás, kdo jste registrovaní na webu Hitrádio.cz do soutěže Kdo pak to zvoní, předali 50 000 korun. Protože je přesně 70, nebudeme to protahovat, jdeme zvonit právě teď. Startuje minuta a vy všichni, kdo jste registrovaní do soutěže, se běžte podívat ven, jestli tam náhodou nestojíme my dva, já a Jasmin, a někdo nám otevírá. Vy budete Šárka! A obrovský pes tady je, pane bože! Pane bože! Tak to bylo rychlejší, než jsme čekali. 50 000 korun. Šárko, jestli můžete jít potom sem k nám, já nemám tak dlouhý kabel. Šárko, dobré ráno. Dobré ráno, Michal Knejp, těší mě. Vy jste na nás normálně číhala 50 000 korun, ještě jste na nás nepustila toho psa.
2: Já to nejsem, štěně.
1: To je štěňátko, je vyšší než Jasmin.
2: Rok a půl, puberťák. Vy jste nám měli takovou radost.
1: Emoce, jsou tam emoce, klidně to puste.
2: Velký.
1: 50 000 korun, paní Šárka. Tak moc gratulujeme, řekněte nám, jak dlouho jste registrovaná do soutěže.
2: Týden
1: a vyšlo to.
2: No, vyšlo. Já tomu nevěřila.
1: No a my jsme tady už asi 10-15 minut, vy jste viděla, že tady jsme?
2: Já jsem vám vykonala, když jsem pouštěla psa a stála jsem viděla, to se nějaký švědý auto, ale to jste nebyli, ne?
1: No my jsme schválně nepopsaný.
3: Tak to jste. Jsme si mysleli, že budete vy.
1: Tak paní Šárko, pojďte se podívat tam na kameru. Paní Šárka je vítězka naší soutěže. Dopak to zvoní, spočítejte to, já nevím, jestli Jasmin 5 000 neubrala.
2: 10 × 5.
1: 50 000 korun, tak moc gratulujeme, moc gratulujeme. A vám všem, kdo jste nás poslouchali, tak nebo kdo jste se zapojili do soutěže, tak moc děkujeme.
4: My budeme rádi, když s náma Šárka ještě zůstane do dalšího vstupu. Jo, ještě probereme něco.
1: My domluvíme ten víkend společný, jo? Může být?
2: Jo, klidně.
1: Na kávičku půjdeme, no tak jo. Tak přepojeme zpátky do studia, za malou chvíli se ještě uslyšíme a Šárku ještě jednou moc gratulujeme.
2: Děkujeme.

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Posloucháte páteční snídaní šampionů, krásné ráno. My jsme za vámi dneska vyrazili do terénu. Jsme v Nymburce, teď už to můžeme říct, takže přejeme krásné ráno z Nymburka. A proč tady jsme? Pro vás, kdo jste si nás naladil až teď, tak už tady máme naši výherkyni 50 000 korun v soutěži. Kdo pak to zvoní? A je to paní Šárka. Paní Šárko, ještě jednou krásné ráno.
2: Krásné ráno všem.
1: Jaký jsou pocity? Vy už jste říkala, že jste to trošku rozdejchala, ale já na vás vidím, že vždycky, když si jako vzpomenete, že opravdu máte 50 tisíc jako v kapse takhle při pátečku, takže vždycky přijde takový to, je to není možný.
2: Jo, je to úplný velký wow, já tomu nevěřím, já jsem nikdy nic fakt nevyhrála.
3: No vy jste tady mezi řečí mimo vstup říkala, že vás ani nenapadlo se přihlásit původně, tak
2: původně
3: jak,
2: ne.
3: Jak to vzniklo nakonec?
2: No jsme takhle večer koukali na telku a jsem si vzpomněla, že tady probíhá nějaká soutěž na rádiu a říkám si, tak já se na to kouknu a koukla jsem na webovky a udělala jsem to.
3: Kdybyste si měla pořídit za ty penízky krásný, za těch 50 tisíc korun, nějaký tři věci, s tím, že jedna by mohla být nějaká praktická, druhá třeba pro vás přímo a třetí pro rodinu, tak co by to bylo?
2: Ty brďo, tak praktická Krav Maga, teď budu platit Krav Magu pro malýho, pro sebe. Já nic nepotřebuji lidi, já mám úplně všechno, já jsem spokojená. A jelikož máme starého veterána, tak by to šlo asi na veterána. Mm-hmm.
1: Takhle ono to přijde, ty nápady, co si za to koupit určitě během dopoledne. Zeptám se, jedete do práce ještě, anebo na to dneska už je
2: tak. No jako mohla bych zavolat, že tam dneska nepřijdu.
1: Protože ale vemte si, že jo, dneska, když si vezmete volno, tak sobota, neděle, pondělí, státní svátek. Ježišmarja, z 50 ta celá
2: úžasný,
1: kapce.
2: Úžasný, Marko. Úžasný. Jako popřemýšlím o tom, zkusím to do práce zavolat, co mi na to řeknou, ale asi je v tom nenechám.
1: A možná nás v práci poslouchají, tak jestli nás posloucháte u Šárky v práci, protože nás všichni máte v práci Šárku, dneska
2: možná nepřijde.
1: Dneska ani možná v úterý pak už to
3: Tak ještě jednou moc gratulujeme, bylo to krásný.
2: Bylo to nádherný, to je úplně úžasný, já vám moc děkuju, jste zlatí, děkuju.
1: Nemáte zač, tak jsme rádi, že peníze byly předány, my vracíme slovo zpátky do studia a my teďka vlastně, my jsme vysílali celou cestu sem z auta a my teďka celou cestu budeme vysílat zase po cestě zpátky až do 9. Tak děkujeme, že posloucháte a snídaní šampionu vám přeje krásné páteční ráno.
0: Hit Radio Vysočina. Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Taky teď se popojíždí v koloně na dálnici D11 opatrně na kilometru 57 ve směru na Jaroměř. V místě omezení je odstavené nepojízdné vozidlo. No a pozor taky na D8, kilometr 83 směr Drážďany. I tam provozu překáží auto s defektem.
1: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
2: Hit Radio Vysočina.

0: Posloucháte Snídaní šampionů, krásné páteční ráno. Dneska lehce netradiční, vysíláme vám už opět z jdoucího vozu, protože jsme v Nymburce. Projíždíme Nymburkem a do Nymburku jsme totiž vezli paní Žárce 50 000 korun. Soutěži, kdo pak to zvoní?
1: Penízky už jsou předány, jak jste mohli před chvílí slyšet, a nám teda přišla spousta zpráv s gratulacema právě Šárce, naší výherkyni, která vyhrála 50 000 korun. Třeba Karolína z Pardubic píše, že měla husinu a posílá velký gratulace. Tomáš Sklatov taky napsal, prej tiše závidí, a ještě tu máme třeba zprávu od Petry. I když jsem měla registraci a doufala, že zazvoníte u mě, tak to paní moc přeju. A to je od vás strašně hezký.
0: Hezký, hezký. Tak my ještě jednou gratulujeme paní Šárce. Za malou chvíli budete soutěžit vy všichni, kdo jste u rády, a bude tady rychlá pětka, nejdřív ale ranní update s Davidem Račákem. Pojďme na to.
2: Ranní update.
3: Je 7:30, hezké ráno, afričtí sloni využívají desítky různých léčivých rostlin k léčbě sebe samotných i dalších členů svých stád, když onemocní. K tomuto závěru dospěla studie vědců v Keni. Sloni už dlouho vědce fascinují svým chováním. No a tady je třeba dávat pozor, aby veterináři nepřišli o kšeft. Nový iPhone 18 Pro má být výkonnější než jeho předchůdci, jenže při dlouhé zátěži se pořádně zahřívá. Výrobce proto výrazně zvětšili jeho chladící systém a při jednom testu se ukázalo, že když telefon dostane opravdu zabrat, pomůže mu lednice. Takže pokud si pořídíte nový iPhone, počítejte i s místem v ledničce. A to je nevídaný skandál. Čínští stolní tenisté poprvé od roku 1994 nezískali na asijských hrách zlato v soutěži družstev. Ve finále je porazili 3-2 domácí Japonci, kteří soutěž ovládli po 60 letech.
0: Tohle je Hitradio Snídaně šampionů, zdravíme vás z vozu, právě projíždíme Nymburkem, jsme v Nymburku nebo v Nymburce? No, to je dobrá otázka. V Nymburce, jsme v Nymburce, jedeme tady takovým velkým šedým autem, tak dost možná někdo, kdo tady jedete okolo nás a posloucháte Hitradio, tak vlastně nás slyšíte a jsme k sobě úplně kousek.
1: Za chviličku si dáme rychlou pětku, tento týden hrajete o vouchery do e-shopu Under Armour v hodnotě 6000 korun na celý sortiment e-shopu, tak pokud chcete soutěžit, tak pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: Fine. Na Hitrádiu posloucháte Snídaní šampionů, která vám celé ráno od 6 do 9 vysílá z auta. Krásné ráno a je tady Rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
2: Pozor, tento týden naposledy hrajete o 6000 korun na Under Armour, kde si můžete vybrat cokoliv z jejich e-shopu.
0: No a parádní výhru máme díky Vojenské zdravotní pojišťovně, která má nejvíc svůj benefit klub, kde získáváte slevy na sportovní vybavení, oblečení, kosmetiku nebo třeba dentální hygienu. A nás by tady se Jasmin zajímalo, kdo je s námi ve vysílání. Hezké ráno.
3: Ahoj, ahoj, tady Tomáš.
0: Ahoj, ahoj Tome, odkud jsi?
3: Friedrichmístek,
0: tak to je daleko. My jsme teďka v Nymburku, v Nymburce.
3: No, tak a jak tam máte počasí?
0: Ale počasí, je tady krásné sluníčko, jak u vás ve Frýdku, co?
3: No, tady je vůbec, tady je to pod mrakem a teď přestává pršet, no, takže snad to bude lepší.
0: My se budeme snažit to krásné počasí tam k vám na Dosleska natlačit, jo? Domluveno?
3: Jo, jo, dobře, domluveno. Dobře. Děkuji.
0: Tak pojďme na to, pět otázek, vyměníme za výhru 6000 voucher na nákup do Under Armour. Tak pojďme na to.
1: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
2: Který měsíc je třetí v roce?
3: Březen.
2: Ano.
0: Je to tak.
1: Otázka druhá. Čtyři vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik hodin mají dohromady dva dny?
3: 48.
2: Je to tak.
0: Ano.
1: Otázka třetí. Tři vteřiny na odpověď.
2: Tome, co je větší? Litr nebo decilitr?
3: No, litr je větší.
0: Jasné.
1: Otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
0: Tome, čím u lidí měříme teplotu? Jak se tomu říká?
3: Ještě jednou, nerozuměl jsem.
0: Čím u lidí měříme teplotu?
3: No, teploměrem.
0: Ano.
2: Ano. Počkej, ještě.
3: Ale jestli to bude nějaký chyták nebo něco, jestli jsem dobře rozuměl.
0: Tome, rozuměl, krásně, měla být ještě pátá otázka dodatková, tak mimo soutěž, jo? Vysíláme právě ze studia nebo z auta?
3: No, z auta.
0: Jasné, jasné, tak Tome, vyhráváš voucher v hodnotě 6000 korun na nákup do Under Armour, a to od Vojenské zdravotní pojišťovny.
3: Děkuju. Super.
2: Gratulujem.
0: Tak zdravíme do Frýdku, posíláme tam hezké počasí, tam máte taky pěkně a zase někde ozvy, Tome, měj se hezky, ahoj.
3: Dobře, děkuju moc krát, ať se vám daří šťastnou cestu, ahoj.
0: Děkujeme, ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: Hit Radio Vysočina.

0: že mě osobně to strašně baví, tady to vysílání z auta. Posloucháte i Rádio Snídaní šampionů, ta vám od 6 do 9 vysílá teď opět z jedoucího auta. My se vracíme z Nymburka, jedeme zpátky do hlavního města a musíme říct, že provoz začíná trochu houstnout. Nicméně, jak to vypadá tady v autě? Je tady Jasmin, je tady náš šéf Míša. Michale, dobré ráno.
1: Ahoj.
0: A taky naše sociální manažerka Ála. Ahoj. Ahoj, to jenom abyste věděli, jak to tady vypadá. A já jedinej jedu pozadu. Já mám otočenou sedačku tady v tom multivanu směrem pozadu, takže já si připadám jak ve vlaku, dělá se mi trochu blbě na kruháčích, ale jinak dobrý teda.
2: A já jsem si myslela, že to budeš zvládat mnohem hůř, že se opravdu stane nějaká jako špatná věc cestou, ale vypadáš v pohodě, bílej úplně nejsi.
0: Jako zatím se nic nestalo, třeba bychom mohli píchnout, že by to bylo ještě jako o to víc zrušo. Tak jak to vypadá na cestách u vás, kdo nás ladíte v autech, řekneme za chvíli, bude doprava, no a samozřejmě těšit se můžete i na další skvělý hity. Tak hezké ráno z cest.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Proto žádá.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je páteční snídaní šampionů, lehce netradiční, stále vám vysíláme z auta, krásné ráno. Aktuálně jsme na Hradecké dálnici na D11 ve směru na Prahu, 21. kilometr. Provoz docela v pohodě. No a nás by zajímalo, my jsme se tady se Smin dali do debaty, co tak jako posloucháme v autě, když někam jedeme, tak co máme jako za písničky, tak samozřejmě Hit Radio.
1: Jasně, tak my jsme teďka úplně v pohodě, my tady rádio máme zapnutý, takže playlisty řešit nemusíme.
0: No možná se ptáte, co tady za rádio posloucháme my, no tak náš šéf to tady přepíná a říkám si, Kozub dneska není v práci, nebo jak to je teda?
1: No nicméně, co se týká těch playlistů, tak kdo to u vás doma řeší, když jste třeba s partnerem nebo s celou rodinou nebo s kamarádama někde na výletě, tak kdo vlastně?
0: Já si myslím, že to řeší ten, kdo má v ruce volant, protože asi mi dáte zapravdu, nejhorší jsou takový ty překlikávači, přepínači, jo, že si řekne, no už mě to nebaví po 10 vteřinách, dám tam něco dalšího a to si myslím, že budeš přesně ty, Jasmin.
1: Je to přesně tak.
0: Je to přesně. A ty jsi tady dneska vzala sebou ukulele?
1: No, já si myslím, že občas není od věci si jen tak jako zaspívat v tom autě. A mě by napadlo, jako umíš třeba Cizí zeď? One Man Show?
0: Cizí zeď? Tak zkusíme to.
1: Zaspíváš si to se mnou?
0: Zkusíme to.
1: No tak jo. Tak já vytahuju ukulele. Snad to bude slyšet. Tak jo.
2: Rádím píšem na cizí zeď.
1: Počkejte, naladíme to.
2: Rádím píšem na cizí zeď. A další jed plodí další jed. A to, že každej může mít svůj hlas, neznamená, že musí soudit nás. Rádi píšem na cizí zeď. A další jed plodí další jed. A to, že každej může mít svůj hlas, neznamená, že musí soudit nás.
0: Já bych to nechal asi možná na absolutních profesionálech. Tak pojďme si dát cizí zeď Fetru Hit Radio. A my vás zdravíme z cest. Dneska.
1: Otočka brutální.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie?

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. Neoprávněné podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude asi trestné. Sněmovna podpořila v úvodním kole novelu, která řeší přidání omamné látky do nápoje, tedy takzvaný drink spiking. Jde ale také o přimíchání omamné látky do jídla nebo o její injekční podání. Francie by se mohla stát terčem pokusu o útok s pomocí dronů naloženého výbušninami. Takovému útoku čelilo letiště v německém Lipsku, řekl to prezident Emmanuel Macron. Francie zatím žádné útoky tohoto typu nezažila. No a tenistka Linda Nosková vnímá páteční semifinále poháru Billie Jean Kingové proti Španělsku jako odvetu za loňskou porážku ve skupinové fázi kvalifikace. Šestá hráčka světa a letošní wimbledonská šampionka by měla v týmu kapitánky Barbory Strýcové opět plnit roli jedničky. A ještě navštívíme náš region.
1: Vysoká škola Polytechnická v Jihlavě zve na 21. ročník Noc vědy. Tématem bude komunikace. Od tance včel po signály z hlubokého vesmíru. Od řeči neuronů v našem mozku po optická vlákna spojující svět. Noc vědců nabídne třeba i to, jak spolu komunikují rostliny, stroje i my sami. A navíc se můžeme těšit na přednášky, workshopy i prohlídky budovami. Vše se uskuteční už dnes od 17 hodin a vstup je zdarma. A jaké nás k tomu bude provázet počasí? Na Vysočině by se dnes přeháňka měla objevit už jen ojediněle. Většinou bude oblačno, místy i polojasno, s teplotami do 16 stupňů.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Dobré ráno, šampione!
4: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
5: jsme tady pro tebe.
4: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
6: Hezké ránko.
7: Krásný ráno z auta.
8: Snídaně šampionů.
6: Vy, kdo jste nás začali ladit až teď, tak si říkáte, z jakýho auta. Ano, my vám celé ráno vysíláme z cest. Byli jsme za naší výherkyní a v finále soutěže Kdo pak to zvoní za paní Šárkou v Nymburce. Ta od nás získala 50 tisíc korun a teď se vracíme zpátky k nám do studia.
7: Teď jsme zrovna teda zastavili na benzínce, tak možná my si konečně zbytek posádky můžeme dojít na ten slibovaný záchod. Děkujeme.
6: No a my vám posíláme další skvělý hity. Tak pojďme na muziku, chvíli po 8. Snídaně šampionů s vámi.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Fajn Hit Radio, páteční snídaně šampionů, lehce netradiční, stále vám vysíláme z jedoucího vozu a přejeme vám krásné ráno. S vámi Michal a Jasmin a my se tady bavíme o seriálech lomeno pořadech, protože nevím, jestli jste to zaregistrovali, včera vyšel nový díl Polreicha.
1: Ano, šéfe.
0: Včera vyšel nový díl Ano, šéfe, přesně tak. A mě tak zajímalo a říkal jsem si, kolik vlastně šéfovi je. A byl jsem teda velice překvapený, protože já jsem mu typoval nějakých tak 50, 55.
1: No tak počkej, tak to si. Já si myslím, že mu je třeba 59.
0: Bude slavit 70. A já si říkám, že bych si hrozně moc přál, za prvý, abych se toho věku dožil, já, a za druhý, abych vypadal takhle stylově jako pan Polreich.
1: No počkej, mně přijde Zdeněček, že je jako hodně pěkný, že vlastně zraje jako víno, a to mě štvete vy chlapi, jo, vy opravdu to takhle máte, že vypadáte s tím věkem čím dál tím líp. A já taky miluju Ano, šéfe, ten včerejší díl jsem teda ještě neviděla, ale musím to dokoukat právě kvůli Zdeňkovi, on i vypadá fakt strašně dobře, má strašně dobrý styl, jakože bratelný, hratelný, jak to říká.
0: Je to štramák. Já si myslím, že on vypadá dobře, protože samozřejmě asi jí jenom kvalitní jídlo, kvalitní suroviny, ale občas si říkám, jestli se nebojí, že když jede někam do nějakého podniku a navaří mu tam, že mu to, aby mu to třeba 10 let nepřidalo, jo, podle toho, co mu donesou na stůl. Posloucháte Hit Radio, snídaní šampionů, pojďme na další muziku a my vás stále zdravíme auta. Samozřejmě z auta a i vás ostatní řidiče, kdo tady s náma možná okolo nás teďka právě jedete. Tak pojďme na hity.

0: Tak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: No, stále přijeme krásné ráno z Hitrádia a hlavně taky z auta. Dnešní snídaně šampionů je snídaně na cestách a my jsme dneska v 7 hodin a 10 minut zakončili soutěž Kdo pak to zvoní. Rozdali jsme vám 50 000 korun. Vyhrála i paní Šárka z Nymburka. A teď je otázka, co s těma penězma Šárka udělá?
2: A hlavně kam se je potom zašije, protože my Češi jsme strašní skrblíci a schovávači peněz. Klasika je nějaká matrace, že jo? Nebo kam se lidi schovávají peníze pořádně?
1: No tak, kdybych nějaký peníze měl, tak bych se schoval do šuplíku. Jo, tam bych asi bych se dal do šuplete, co ty?
2: A nebo roličky od toaleťáku pro někdo dělá, což je teda hustý. To já bych třeba omylem vyhodila, co potom?
1: A do matrací se to neschovává, ne?
2: Tak jo.
1: Myslíš?
2: Jo.
1: A co vy schováváte nebo neschováváte? Tak schválně. Představte si, že vám domezuje 50 000 korun, tak kam byste ty peníze schovali? A teďka lidi si říkají, no tak to by padlo hnedka tady na tohle.
2: Na tankování,
1: jen to hvízne. Tak nám hodně dejte vědět, napište nám, budeme se těšit na vaše zprávy, no a vy se můžete těšit za malou chvíli na aktuální dopravu a taky samozřejmě další skvělý hity. Tak hezké ráno z cest.
0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hitrádio. Zlepši si náladu. Hitrádio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Zdržení je tradičně před Prahou na většině příjezdovek. Na D5 se ve směru od Plzně se popojíždí v koloně od 5. kilometru. Je to až po sjezd na Pražský okruh. A pozor taky na D3 na kilometru 128, tam máme hlášenou sraženou zvěř na vozovce.
1: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
2: Hit Radio Vysočina.

0: Ranní update.
1: Je 8:30, hezké ráno, rozhledny patří dlouhodobě mezi nejatraktivnější turistické cíle v České republice. Přestože rozhlednový boom v poslední době trochu opadl, celosvětové ve měřítku se Česko může řadit mezi rozhlednové velmoci. Aktuálně se uvádí, že je u nás téměř 500 rozhleden a vyhlídkových věží. Možná se blíží konec nadvlády hamburgerům. Řetězec s rychlým občerstvením McDonald's vsadil kvůli mladým na kuřecí. Chce tak vyhovět rostoucí oblibě tohoto masa mladé generaci Z, která se stává důležitou zákaznickou skupinou. Roli hraje i zdražování hovězího. No a kandidátem na nejhoršího hlídacího psa na světě je zlatý retriever Nash ze San Diego. Když zloděj vstoupil do domu, Nash ho přivítal smíčkem v puse a vrtěním ocasu. Krátce na to dorazila policie a lupiče zatkla. Při prohlídce domu si Nash chtěl hrát i s policisty. Vtipné video koluje.

0: Tohle je Rozalin Snap a tohle je páteční snídaně šampionů na Hit Rádiu. Stále se vám hlásíme z cest. Stále jsme na cestách, celé ráno vám vysíláme z auta. A my tady mezi vstupama samozřejmě věnujeme přípravě, ale taky se občas potřebujeme tak trochu zabavit a tak vzpomínáme na oblíbené hry, které se dají hrát během cestování v autě, takže tady proběh slovní fotbal.
1: Tichá pošta, hráli jsme tady prší, dokonce na ukulele jsme hráli.
0: Jasmin má ráda tichou poštu, když já jsem potichu, to má nejradši. Co se ještě dá hrát takhle na cestách, když třeba k moři nebo kamkoliv?
1: Já nevím, jak se to jmenuje, ale viděla jsem to na TikToku a Instagramu, že vlastně dostaneš první a poslední písmeno nějakého slova a ty musíš vymyslet slovo z těch písmen, co z toho startovního a posledního.
0: Chápeme. Kdo nám dá první a poslední písmeno? Náš šéf Michal.
1: Tak dej první a poslední.
2: Tak první písmeno bude H a poslední písmeno O.
1: Já to postartuju na tři... No tak...
0: Tři, dva, jedna, teď. Tak já nevím, ty víš? Napadá ti něco?
1: No.
0: Mě napadlo Hit Rádio, ale nechtěl jsem ti to vzít, že jo? A nebo třeba... Takže první H a poslední O, jo? Takže H.
1: No tak to si můžete taky zahrát v autě.
0: Super plán. Tak další plán pro vás jsou další hity za malou chvíli a my vám přejeme z auta, z cesty krásné páteční ráno, šampioni.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí.

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Posloucháte Hitrádio, páteční snídaní šampionů, to nám dělá velkou radost a velkou radost jsme dneska vezli do Nymburka. Bylo tady velké grand finále soutěže Kdo pak to zvoní a paní Šárka si vyhrála 50 000. Takhle v pátek po ránu, paráda.
2: My jsme s váma celý měsíc soutěžili, každý den v 7:10 jsme zvonili a vy jste vždycky doufali, že to bude u vás doma. A někdo to štěstí měl?
1: Spousta z vás si ze 100 000 koláče ukrojila nějakou část, paní Šárka dneska, jak bylo řečeno, 50 000 korun. No a myslím si, že můžeme se vrátit k tomu, jak to vlastně teda v těch 7 hodin a 10 minut znělo. Pojďme na to. 7:10, nebudeme to protahovat, jdeme zvonit právě teď. Startuje minuta a vy všichni, kdo jste registrovaní do soutěže, se běžte podívat ven, jestli tam náhodou nestojíme my dva, já a Jasmin, a někdo nám otevírá. Vy budete Šárka! A obrovský pes tady je, pane bože, pane bože! Šárko, jestli můžete jít potom sem k nám, já nemám tak dlouhý kabel. Šárko, dobré ráno. Dobré ráno, Michal Knejp, těší mě. Vy jste na nás normálně číhala 50 000 korun, ještě jste na nás nepustila toho psa?
3: Já to nechlo, ty to štěně.
1: To je štěňátko, když je vyšší než Jasmin.
3: Vy jste nám měli takovou radou.
1: 50 000 korun, paní Šárka. Paní Šárka je vítězka naší soutěže. Dopak to zvoní, spočítejte to, já nevím, jestli Jasmin 5 000 neubrala. 10x5. 50 000 korun, tak moc gratulujeme. Moc gratulujeme, my hlavně taky děkujeme vám všem, kdo jste se do soutěže Kdo pak to zvoní zapojil, protože vás byly stovky, tisíce, jenom pár z vás mělo to štěstí, nicméně dost možná pro vás určitě v budoucnu něco nachystáme. Tak děkujeme, posíláme další muziku a pak, protože už bude 9, tak se spolu rozloučíme. Tak hezké ráno z Hitrádia a hezké ráno, stále jsme na cestách, stále jsme na dálnici. Krásné ráno.

0: Tohle je Verona, Hey Boy, a tohle je páteční Hit Radio snídaní šampionů, která byla dneska něčím naprosto speciální. Myslím si, že to byla premiéra v českém éteru, protože my jsme vám od 6 do 9 vysílali a stále vysíláme ještě z auta a krásně to vychází, protože my se jdeme pomalu loučit a my akorát míjíme ceduly hlavní město Praha, jsme zpátky doma.
1: Já se přiznám, že je mi trošku smutno, já bych si to klidně protáhla a klidně bych tohle dělala častěji, protože to s váma takhle z toho auta bylo úplně boží.
0: Já jsem říkal tady šéfikovi, který řídí, který ho mám doslova, jak se říká, celý ráno za zadkem, protože my tady k sobě sedíme jakoby zády, že bychom to mohli aplikovat každý pátek. Tak uvidíme, třeba něco podobného nachystáme, nicméně my vám moc děkujeme, že jste s náma strávili páteční ráno, takové speciální ráno. Přejeme vám hezký víkend, prodloužený víkend, pokud se vás to týká, protože v pondělí je volno a my se slyšíme v úterý.
1: Zase od 6 do 9, tak se těšíme.
0: Mějte se krásně, šťastnou cestu všem a užívejte si víkend a zvládněte pátek. Čau!
1: Ahoj!

Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Tak momentálně ze silnic z Vysočiny nemáme hlášené žádné dopravní komplikace, to je určitě skvělá zpráva pro řidiče. Tak přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč. Hit Radio. Hit Radio.

0: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
3: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Strany sněmovní opozice dnes oznámí svůj postup při snaze vyslovit nedůvěru vládě. Zástupci ODS, KDU, ČSL, Starostů, Pirátů a TOP 09 už mají sebraných 50 podpisů potřebných ke svolání hlasování. Očekává se, že dnes odevzdají návrh předsedovi sněmovny Tomiu Okamurovi. Za 10 let se počet mladých hospitalizovaných na psychiatrii zdvojnásobil. V ambulancích jich přibylo o více než 60%. Nejčastěji přichází s depresemi, úzkostmi a poruchami chování. Pokračuje Barbora Pšenicová z organizace Nevypusť duši.
4: Systém často reaguje až ve chvíli, kdy se potíže rozvinou do krize. Specializovaná péče má v současné době dlouhé čekací lhůty. Za klíčové proto považujeme posílit schopnost lidí, kteří jsou v blízkém okolí dětí, to znamená škol, volnočasových aktivit, rodičů a dalších, kteří se nejenom ve volném čase setkávají s dětmi.
3: Podle studií je významný rozdíl mezi spokojeností dívek a chlapců. S rostoucím věkem se pak mezera ještě prohlubuje. Hormuzským průlivem včera proplulo přibližně 60 nákladních plavidel, která převezla největší objem ropy za den od začátku července. Dohromady bylo převezeno asi 22 milionů barelů ropy. Zhruba 40 z těchto plavidel koordinovalo svoji ochranu s americkou armádou. No a čeští kajakáři a kánoisté získali na mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Itálii stříbrné medaile v závodech lídek. Krejčí, Prskavec a Novák se v silné disciplíně vrátili na stupně vítězů. Na úspěch navázali Chaloupka, Kratochvíl a Rohan, kteří rovněž předvedli bezchybnou jízdu. Nad jejich síly byli jen Francouzi.
5: Tak dneska bude převládat spíš větší oblačnost, ale může být i polojasno, hlavně teďka dopoledne. Teploty odpoledne 14 až 17 stupňů.
2: Hit Rádio Vysočina.
5: Tak jsme se konečně dočkali, je pátek, užijte si ho i ve společnosti Hit Rádia Vysočina. S vámi Markéta Zušťáková a teď Imagine Dragons.

Zaspívala Miley Cyrus na Hitrádiu Vysočina. Tak já jsem dneska normálně svůj dceři, která přijela na víkend z vysoké školy, zbalila bundu. Jako ne omylem, schválně samozřejmě, jo. Ona má takovou hezkou koženou bundičku, tak jsem si ji prostě vypůjčila dneska, jo. Když může ona si půjčovat moje věci, tak proč ne já, že jo? Mimochodem, já když jsem třeba, nevím, byla na Vysočina festu a chtěla jsem nějaký hezký topíček, taky jsem šla k dceři do skříně, jo. U nás doma je to vůbec vtipný, protože ten můj syn je zase strašně velký a většina mikin už je mu malá, takže ty mikiny potom tahám já. Tak schválně, taky si doma takhle půjčujete oblečení a je kvůli tomu zlé, anebo to jako v pohodě dáváte? Klidně napište na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37. A teď už Guru Josh Project. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Šenavský a slovenský klín na Hit Rádiu Vysočina v 9 hodin 24 minut. Tak dneska je pátek a už samozřejmě myslíme na ten víkend, už si plánujeme třeba i na to, že vyrazíme na houby. Jak vypadají typičtí Češi na houbách, to jsme s kolegou Milanem Řezničkem natočili a uvidíte to na sociálních sítích Hit Rádia Vysočina, tak na to video mrkněte a klidně nám napište, jestli jste se v tom náhodou poznali, případně můžete napsat, kde rostou. Děkuju.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.

0: co potěší.
1: Takže, taky Paul Zimov dlouhodobě bojuje s nedostatkem zubařů. Situace se ale během nadcházejících týdnů zlepší, a to otevřením ordinací 4 nových stomatologů. No teda, vy se máte v Paul Zimově, to je skvělá zpráva. My bychom asi na ostatních místech na Vysočině taky chtěli, kdyby se s tím teda dalo něco udělat. No, tak prosíme, ještě další zubaře do všech míst. Tady je Dejdou na Hit Rádiu Vysočina, srdcovka pro vás. Ty další dneska po 12. hodině, tak nás laďte.

0: odpovědět otázku, jestli budou otevřené obchody. Tak prosím vás, nebudou, jo? Ideální nakoupit si dneska, pak už nikam nemuset. A tak si tak říkám a úplně mě to jako navnadilo, jestli si nekoupit špekáčky a dát si na ohni, jo? To úplně mám chuť, tak akorát pondělí teda už je nekoupíme, ale máme na to pátek, sobota, neděle, takže pohoda, času dost.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.

0: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů z Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim s Hit Rádiem. Zlepší si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na D1 mezi kilometry 112 a 112,7, no prostě na takovým malinkým úseku ve směru na Brno budou probíhat práce na silnici, tak si tam dávejte pozor, jiné dopravní komplikace hlášené nemáme. No a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
7: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Vodu z vodojemu odolena voda není možné používat k pití. Čtvrteční odběry ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Vodojem zásobuje vodou Hoštice, Husinec, Klíčany, Klecany, Máslovice, Odolenu vodu, Postřižín, Řeš, Sedlec, Větrušice, Vodochody a Zdiby. Jde o oblast s více než 20 tisíci obyvateli. Pražský archeologický ústav Akademie věd spouští webovou stránku s chatbotem. Novinka přibližuje minulost opida. Závist, svět Keltů a dobu železnou. Podrobnosti přidává archeolog Daniel Bursák.
8: Je tam výhoda, že ten uživatel může komunikovat s jazykem, na který je zvyklý. Někdy je třeba pro lidi složitější se ptát, protože se obávají třeba toho, jestli vlastně tu otázku formulují dobře, nebo se zkrátka třeba necítí komfortně v tom přiznat, že nějakému tématu takhle nerozumí.
7: Závist najdete na kopcích na pravém břehu Vltavy, na jižním okraji Prahy. Odborníci ji považují za nejvýznamnější a největší opidum ve střední Evropě. Italská vláda schválila dekret, kterým ve třídách omezuje počet žáků s nedostatečnou znalostí italštiny. Takových bude moct být ve třídě nejvýše 30%. Dekret také zakazuje ve školách nošení šátků zakrývajících obličej. Opatření se vztahuje i na žáky z jiných zemí Evropské unie. No a české tenistky dnes zabojují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále se v Šenčenu utkají se Španělskem. Vedle wimbledonské vítězky Lindy Noskové by mohla do dvou hry tentokrát nastoupit i finalistka londýnského Grand Slamu Karolína Muchová.
0: Tak dneska bude převládat oblačnost, teploty odpoledne 14 až 17 stupňů, v noci oblačno, někde polojasno, někde jasno, kránu potom mlhy, noční teploty 6 až 3 a tam, kde bude bezvětří, tak klidně lokálně slabé přízemní mrazíky, tak pozor na to.
5: Hit Radio Vysočina.
0: S vámi na Hit Radio Vysočina Markéta Zušťáková, už za chviličku taky pozvánka na víkendové akce, tak buďte s námi a dozvíte se víc.

Na Hitrádiu Vysočina Jason Derulo. Tak svatová Clavská pouť ve světle nad Sázavou, druhá největší na Vysočině, se i přes potíže týkající se ochrany životního prostředí nakonec uskuteční, takže dobrá zpráva. A dokonce v největším rozsahu za poslední roky a dokonce i na vícero místech. Jak to ale s tou tradiční akcí bude do budoucna, to jako není jasný, protože v zámeckém parku už se zřejmě konat nebude. Ale takhle, pojďme se zaměřit na tu myšlenku a na to, že bude, že o víkendu má být hezky, takže na pouť ideální podmínky, tak můžete vyrazit. A tady už je Avril Lavigne na Hit Radio Vysočina.

0: is the answer.
1: Co se děje na Vysočině?
2: Tak právě dneska v 19 hodin ve Společenském domě v Hrotovicích si můžete přijít užít koncert Kristiána Šepka s jeho hudebním projektem Můj vzor Božský Karel. No a vystoupí v Hrotovicích do doprovodu čtveřice skvělých muzikantů s názvem Slavinský band. To dnešní odpoledne mám pro vás taky pozvánku na 21. ročník Noci vědců a vědkyň v Česku na Politechně v Jihlavě. Tentokrát bude tématem Noci vědy komunikace. Věda je totiž jazyk, který k nám mluví vesmír, ale to se ho trošku naučíme poslouchat, takže přijďte objevit, jak spolu komunikují rostliny, stroje i my sami. Těšit se můžete na přednášky, workshopy, prohlídky budovami, ukázky praktické a taky zábavu pro děti a dospělé, takže doražte dneska od 17 hodin na Politechnu v Jihlavě. No a zvu vás vlastně na jednu akci už příští týden v úterý 29., kdy proběhne další dámská jízda v Senestáru v Jihlavě. Bude s filmem Pravda nebo lež a začátek programu je v 18 hodin.
1: Vysočina. Tady jsme doma.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Tak to byla Ella Henderson na Hitrádiu Vysočina v 10 hodin a 37 minut. Na sociálních sítích Hitrádia Vysočina jsme hledali tu nejpodzimní chuť a představte si to, že vyhrál jablečný štrůdl. Za mě naprosto skvělá volba, protože svařák, cukrový a krb, tak to si necháme ještě na později.

Každý rok v září se tělocvičné jednoty České obce Sokolské otevírají veřejnosti v rámci své stěžejní akce Be Active Sokol spolu v pohybu. Nejde jenom o sportovní týden, ale o celostátní akci, která vlastně představuje široké spektrum všech sokolských aktivit a láká k pohybu 10 000 lidí. No a lákat nás bude třeba i na Vysočině, protože v Přibyslavi si na pondělí 28. září připravili sportovní den, jsou tam otevřené hodiny cvičení pro vás připravené a taky běžický závod Sokolská desítka, kam se můžete přihlásit. Jinak projekt je spolufinancován Evropskou unií a propojen s celoevropskou iniciativou Evropský týden sportu a proto nese motto Be Active, buď aktivní, tak buďte aktivní, třeba i na Vysočině.

0: Už máte svou Kaufland kart extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland kart extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Schořela mi kulma.
1: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
2: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s Etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

nejoblíbenější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepši si náladu.

0: Zaspívala nám Amen McDonald na Hitradio Vysočina a před námi 11. hodina a taky pohled na silnice. Tedy nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na D1 mezi kilometry nebo na kilometru 122 ve směru na Brno stojí u Krajnice porouchané auto, tak si tam dávejte pozor, jiné dopravní komplikace hlášené nemáme. No a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč. Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
4: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Neoprávněné podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude asi trestné. Sněmovna podpořila v úvodním kole novelu, která řeší přidání omamné látky do nápoje, tedy takzvaný drink spiking. Jde ale také o přimíchání omamné látky do jídla nebo o její injekční podání. České Budějovice mají nové sportoviště. Jihočeská univerzita tam otevřela zrekonstruovaný areál pedagogické fakulty. Nabízí fotbalové hřiště, tenisové kurty nebo hřiště na beach volejbal. Kolik obnova stála, ví mluvčí školy Edita Kadlecová.
5: Rekonstrukce sportovního areálu je největší dokončenou investicí Jihočeské univerzity v letošním roce. Nová sportoviště stála 125 milionů korun a byla realizována s finanční podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
4: Školní areál bude sloužit kromě studentů také místní školám a spolkům. Francie by se mohla stát terčem pokusu o útok s pomocí dronů naloženého výbušninami. Takovému útoku čelilo letiště v německém Lipsku, řekl to prezident Emmanuel Macron. Francie zatím žádné útoky tohoto typu nezažila. No a tenistka Linda Nosková vnímá páteční semifinále poháru Billie Jean Kingové proti Španělsku jako odvetu za loňskou porážku ve skupinové fázi kvalifikace. Šestá hráčka světa a letošní wimbledonská šampionka by měla v týmu kapitánky Barbory Strýcové opět plnit roli jedničky.
0: Tak dneska bude předládat spíš oblačnost, teploty odpoledne by měly vyšplhat až na 17 stupňů. V noci bude oblačno, někde polojasno, někde jasno, kránu potom mlhy, můžou přijít i slabé přízemní mrazíky, jinak nejnižší noční teploty 6 až 3 stupně.
2: Hit Radio Vysočina.
0: Na Hit Radio Vysočina se dozvíme, jak to dneska dopadlo, rozdávali jsme 50 000 korun. Podrobnosti za chviličku.

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Dneska jsme pro vás v naší soutěži měli extra výhru 50 000 korun. A jestli pak jste si pro peníze přišli ke dveřím, když zvonili, dneska vám je dovezli přímo Michal a Jasmin. No a takhle nějak to probíhalo.
2: 70, nebudeme to protahovat, jdeme zvonit právě teď. Startuje minuta a vy všichni, kdo jste registrovaní do soutěže, se běžte podívat ven, jestli tam náhodou nestojíme my dva, já a Jasmin, a někdo nám otevírá. Vy budete Šárka a obrovský pes tady je, pane bože, pane bože. Šárko, jestli můžete jít potom sem k nám, já nemám tak dlouhý kabel. Šárko, dobré ráno. Dobré ráno, Michal Knejp, těší mě. Vy jste na nás normálně číhala 50 000 korun, ještě jste na nás nepustila toho psa?
3: Já to nechlo, ty to štěně.
2: To je štěňátko, když je vyšší než Jasmin.
3: Jste na mě takovou radou?
1: Jo!
2: 50 000 korun, paní Šárka. Paní Šárka je vítězka naší soutěže. Dopak to zvoní, spočítejte to, já nevím, jestli Jasmin 5 000 neubrala.
3: 10 × 5.
2: 50 000 korun, tak moc gratulujeme.
1: Teda to bych taky tak chtěla počítat, to je hezký. Soutěž je za námi. Já doufám, že se vám líbila. Peníze rozdané. No a na vás už jenom je to utrácení.
0: Hit Radio Vysočina.

prodloužený víkend, který je před námi, úplně vybízí k nějakým krásným podzimním výletům. No a v sobotu můžete zajet třeba na svatováclavské ohně ve Stránecké zhoři. Zámecký areál tam užije středověkou atmosférou, šermem, kejklíři, sokolníky i historickým ležením. Chybět nebude slavnostní průvod v čele se svatým Václavem na koni a taky večerní ohňová show a živá hudba. No, to zní jako hodně dobře. No a další tipy, kam se o prodlouženém víkendu vydat, najdete na stránkách Vysočina.eu.

0: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoroční koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.
6: Hit Radio. Okay.

Tak tohle byl Robbie Williams na Hitrádiu Vysočina. Mám pro vás taky kapelu Backstreet Boys a písničku Everybody. Ten slavný videoklip s tématikou strašidelného domu, já nevím, jestli si na to vzpomínáte, jo, ale tenhle ten klip vydavatelství vůbec nechtělo točit, vůbec to nechtěli financovat. Tak si představte, že členové Backstreet Boys byli natolik přesvědčeni o tom úspěchu, že to video celý zafinancovali z vlastních kapes, něco si půjčili. Klip se nakonec stal jedním z nejhranějších v historii MTV. Takže jestli vás to navnadilo, určitě na to mrkněte, my vám na Hitrádiu Vysočina pouštíme Backstreet Boys. No a připomínám, že i dneska večer po 18. hodině budeme hrát to nej z 80. 90. milénia. Takže

0: Slyšeli jste Coldplay na Hitrádiu Vysočina. Mám tady informaci pro všechny řidiče, že v Helenině u Jihlavy nově hlídá rychlost řidičů radar. Tak řidiči na silnici 2/602 mezi Heleninem a Malým Baranovem musí právě ode dneška, tedy od 25. září, počítat s tím, že se tam měří. Byl tam ponejprv jenom zkušební provoz, ale systém už teď funguje naplno a v místě platí nejvyšší rychlost 70 km za hodinu, tak jenom s tím počítejte, jako že opravdu to tam teďka hlídají. Tak já se s vámi loučím, přeju krásný víkend, prodloužený víkend, pokud možno bez pokut, když budete jezdit podle předpisů. No a za chviličku ode mě ještě Poetika. Mějte se a v úterý ahoj.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu. Nejlepší dopravní servis z Vysočiny na Třebíčsku v Dolních Lažanech. Počítejte s omezením kvůli výstavbě kanalizace. No a na Pleřimovsku mezi Pořeticemi a Útěchovičkami probíhá rekonstrukce mostu a komunikace je uzavřena. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90.
1: Hit Radio.

0: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Vládu Andreje Babiše čeká hlasování o nedůvěře. Návrh na svolání schůze podepsalo všech 92 opozičních poslanců. Sněmovna se k hlasování sejde v úterý odpoledne. Očekává se, že jednání bude pokračovat ve středu. Babišův kabinet pokusu o svržení s největší pravděpodobností odolá. Středočeské vodárny provádí opatření k vyčištění vody z vodojemu Odolena voda. Včera zjistili nadlimitní koncentrace olova. Vodojem zásobuje 12 středočeských obcí. Lidé vodu nemají pít ani používat k vaření. Dneska se koná Noc vědy. Popularizační akce proběhne ve více než 75 městech a obcích, a to ve školách, muzeích, hvězdárnách, planetáriích nebo science centrech. Co lidem nabídne, říká národní koordinátor Noci vědy Ondřej Martínek.
4: Noc vědy nabídne od 17 hodin do 22, někde až do půlnoci, interaktivní zábavu pro celou rodinu. Cílem této akce je popularizovat vědu, přiblížit ji nejenom dospělým, ale taky dětem, seniorům. V podstatě každá cílová skupina si najde svůj program, ať už jsou to workshopy, pokusy, přednášky, filmové projekce nebo divadelní představení.
3: Naprostá většina akcí je přístupná zdarma a bez předchozí registrace. A teď ještě něco z regionu.
5: Třebíč musí před stavbou parkovacího domu v Otmarově ulici nedaleko centra města nechat udělat záchranný archeologický průzkum. Hotový má být do konce roku. Dodavatele na stavbu domu chce úřad začít hledat nejpozději na konci října, aby se mohlo začít stavět příští rok. Dělníci při přípravných pracích odkryli na místě archeologické zajímavosti.
6: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
5: Na Vysočině si sluníčka odpoledne moc neužijeme. Převládat bude spíše větší oblačnost, ale občas může být i polojasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí od 14 do 17 stupňů Celsia.
6: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
7: Nádherný pátek přeju, 12 hodin 2 minuty, je tady pravé poledne, poslední oběd v tomto týdnu, pracovní oběd v tom pracovním týdnu a zároveň poslední srdcovky v tomto týdnu. Tak si pojďme udělat takovou malou páteční diskotéku. Ano, Music is what I'm living for, rok 1994, ačkoliv to je rok vydání tohoto singlu, ale rok předtím už tahle píseň vyšla na debutovém albu, tedy na prvním CDčku DJ Boba. Tohle je srdcovka číslo jedna. Everybody.

0: Král 90-kových diskoték, DJ Bobo's Hitem Everybody, srdcovka číslo 1 na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Když už jsem tady naťukl debutovou desku, to znamená tedy tu první, úplně historicky první desku DJ Boba, na které vyšlo právě i Everybody, tak pojďme na další debutové věci a tentokrát si dáme úplně první single skupiny Evanescence. Bring Me To Life, je to rok 2003, už je to opravdu fakt dávno. Mimochodem v roce 2003 tady u nás v Česku proběhla referendum o vstupu do Evropské unie. Jenom pro zajímavost.

0: Jak slyšíte, tak v dnešních srdcovkách jsme zabrousili taky do trošku jiných vod. Tohle jsou Bad Boys Blue, World Without You. Další srdcovka na Hit Radio. Tentokrát už s pořadovým číslem 3, je to možné?
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To nám to utíká, tak si dáme čtvrtou srdcovku. Včera byl podzim, dneska nám začíná babí léto, a tak si dáme letní srdcovku. Mám tady pro vás zpívajícího herce, nebo možná hrajícího zpěváka, u něj těžko říct, tak i tak věřím, že vás to bude bavit, protože tenhle hit, jak uslyšíte, je definicí pohody, jako když si po dobrým obědě rozepnete knoflíku kalhot. Will Smith, Miami, srdcovka číslo 4.

0: Pátá srdcovka na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Scream and Shout Will.i.am a Britney Spears. Jak mi tady teď přišlo na WhatsApp Hitrádia 777937777. Tak je tady napsáno, tohle byla super vystřelovačka na parket. Vystřelovačka na parket, to jsem nikdy neslyšel, tohle slovní spojení. Vystřelovačka, ale jsem rád, že jsme si ji dali i tady u nás na Hitrádiu. Máte vy nějakou vaši oblíbenou vystřelovačku na parket, když máme ten pátek? Dejte vědět, 777937777, tu vaši oblíbenou vystřelovačku na parket si dáme už za chvíli, čeká nás srdcovka na přání.
1: Hitrádio.

0: glow.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift na Hit Radio ve 12 hodin 31 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Jestli tady akorát píše Veronika, jestli bych mohl zahrát Taylor Swift pro kolegyně Lenku, která dneska sice přišla do práce, ale duši je úplně jinde, protože Taylor Swift vydala novou písničku. Tak Lenko, sundej na chvilku sluchátka, aby si to mohla tak jako užít. No tak to je moc hezký. Tu novinku já tady nemám, přeci jen jsou to srdcovky, takže novinky mi tady teď nehrajeme, ale třeba za, nevím, 10 let, tak si zrovna tu novinku Pacient nula, která se tak jmenuje, a nebo ne, to není Pacient nula vlastně, ne, teď na tím přemýšlím, možná je to... No nevím, musím se na to podívat. Každopádně pojďme teď na to nejzásadnější. A to je samozřejmě srdcovka na vaše přání. Něco, co známe, co se hrávalo už před 10, 15, 20, možná i 30 lety. Lenka tak ta si píše, ahoj, tak nějak marně pátrám, když jsem naposledy pořádně zapařila. A vyskočila mi v hlavě tahle písnička Sonic It Feels So Good. Bože, to byly časy. Prosím, vrať mě zpátky. Na diskotéky, na komunikaci z očí do očí, na klid a na opravdu reálný rande. No tak tady je reálný rande. Nic po sociálních sítích. Sonic na Hit Radio.

Rádio ve 12 hodin 41 minut, pohodový pátek, vlastně poslední zářijový pátek, vám přeje Jirka Plnář. Srdcovky jsou pro dnešek za námi, čeká nás prodloužený víkend, takže další srdcovky až v úterý, tak doufám, že jste si je dneska užili. Samozřejmě, že pokud byste si chtěli dát ještě trošku větší dávku hitů z 80. 90., tak doporučuji, poslouchejte večer Hit Rádio, protože mezi 18. a 21. hodinou tak vás čekají 3 hodinky v rámci našeho pořadu Hit Rádio Klasik, kde přes tyhle nádherný klasiky, které se kdysi dávno hrávaly, uslyšíte. Za chviličku nejnovější zprávy, do té doby například Kelly Clarkson, taky Kamarád Be Mine, tak buďte s námi.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Benson Boone na Hit Radio krátce před 13 hodinou. Za chviličku nejnovější zprávy, ve kterých se vydáme i do světa sportu, protože naši lvíčata, to znamená hráči do 21 let, tak zahájí závěrečný blok kvalifikace o postup na Euro do 21 let v příštím roce. Máme pro vás aktuální informace, budeme se trošičku věnovat i tomu fotbalu, takové jako příjemné páteční téma. No a samozřejmě, že pro vás máme i aktuální informace od nás, co se děje, a dokonce se budeme maličko věnovat i tématu zásah na Všeobecné zdravotní pojišťovně a zadržení několika osob. No, za chviličku nejnovější zprávy, ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Vysočiny v Jihlavě v ulici Pod Rozhlednou je silnice uzavřena kvůli opravě povrchu. No a v Třebíči ve Velkomeziříčské ulici probíhají práce na silnici. Počítejte s omezením, rozhodně to tam moc nehoňte. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Středočeské vodárny kvůli olovu ve vodě podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Nadlimitní koncentrace včera zjistili ve vodojemu odolená voda. Vodárny se kvůli kontaminaci obrátili také na Českou inspekci životního prostředí. Možným zdrojem by mohla být i skládka. Policie v souvislosti se zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a farmaceutických firmách zadržela 3 lidi. Zatím nikoho neobvinila. Zásah proběhl včera v budově VZP a zhruba 10 farmaceutických společnostech, informoval zdravotnický deník. Podle serveru zásah souvisí s dohodami uzavřenými mezi firmami a pojišťovnou. Čeští fotbalisté do 21 let dneska v Ázerbajdžánu zahájí závěrečný blok kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Utkání v Baku má výkop v 15:45 našeho času. Lvíčata po duelu s Ázerbajdžánem přivítají doma Bulharsko a kvalifikaci zakončí zápasem v Portugalsku. A teď ještě něco z regionu.
3: Kvůli postupujícím opravám silničního průtahu Jihlavou bude od pondělí zavřená Znojemská ulice mezi Brtnickou a Tylovou, a to včetně dopravní obsluhy. Úsek od Tylovy k čerpací stanici ale zůstane v této etapě průjezdný. První etapa prací má skončit 8. října. Opravy silnice ve městě začaly letos v červenci a výjdou přibližně na 640 milionů korun.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Na Vysočině si sluníčka odpoledne moc neužijeme. Převládat bude spíše větší oblačnost, ale občas může být i polojasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí od 14 do 17 stupňů Celsia.
0: Jirka Pelnář. Hitrádio.
4: Páteční odpoledne nám pokračuje dál, přeju pohodový den. Je dobře, že posloucháte Hitrádio, protože skupina MiG 21 vyráží na podzimní turné. Podzim 26 se jmenuje jejich tur. No a po 2 dlouhých letech tak vydávají taky nový single. Ten nový single tady mám pro vás připravený, dáme si ho za chviličku. Ještě předtím Lady Gaga. A tohle jsou Miraj, zítem tenkrát. Tak užívejte pátek s Hitrádiem i s Jirkou.

Lady Gaga na páteční odpoledne, posloucháte Hit Radio a to v ten pravý čas, protože právě teď je před námi premiéra nejnovějšího singlu od skupiny MIG 21. Tenhle singl vychází po dlouhých 2 letech. Po dlouhých 2 letech od posledního singlu. A je to píseň, která je velmi tajemná. Alespoň když se ptali frontmana skupiny MIG 21 Jirky Macháčka, o čem píseň je, tak ji popsal trošku tajemně a metaforicky, budu citovat, je to vlastně o zásahu bleskem, o tom, co nás může potkat v každém věku, o něčem, na co nejsme asi nikdy dostatečně připraveni. Je to o tom, co povyšuje naše bytí na zázračnou událost. No, zkrátka, dobře, je to o lásce. Je to o lásce, jak jinak. A je to taková malá pozvánka na podzimní turné, které začíná 9. října. MIG 21 vyráží do měst, my se na to těšíme strašně moc. Začínají v Ostravě, budou pokračovat přes Pardubice, Trutnov, Plzeň, Vary, Brno, Valašský Meziříčí, Olomouc a skončí 3 koncerty v pražském Lucerna Music Baru. A to 24, 25 a 26 listopad. To je úplný samotný závěr, takže od října až do listopadu podzim je tentokrát v barvách MIG 21 a teď na Hit Rádiu premiéra nejnovějšího singlu, který se jmenuje Nestála. Tak si to užijte. Z Hit Rádia MIG 21.

0: trocha romantiky a grindy než v pátek. Posloucháte Hit Radio, 13 hodin 24 minut, za chviličku, taky Green Day, tím, že je pátek a kdyby náhodou jste se cítili na to, že byste večer mohli někam vyrazit a zapařit jako za mladá, tak nebude chybět ani šabuzy a vzhledem k tomu, že už nám je, kolik nám je, tak většinou potom sobota, neděle i pondělí, protože teď už to netrvá jeden den, ale většinou dva až tři, zapleť vám už, že v pondělí je státní svátek, tak většinou ty další dny na to bývají komplikované. A tak si dáme Avril Lavigne Hit Complicated už za chviličku. No a připomeneme si, jak to vypadalo dneska ráno, protože my jsme vám dneska ráno rozdali 50 000 korun v naší hře Kdo pak to zvoní. To všechno nás čeká za chvilku.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tabuzy na Hitrádiu ve 13 hodin 36 minut. Dneska je ten den, kdy se to opravdu stalo. Ráno snídaně šampionů zazvonila. Někdo z vás otevřel a vyhrál 50 tisíc. Přesně takhle to bylo. Jak to probíhalo, to si pojďme připomenout právě teď.
1: 70, nebudeme to protahovat, jdeme zvonit právě teď. Startuje minuta a vy všichni, kdo jste registrovaní do soutěže, se běžte podívat ven, jestli tam náhodou nestojíme my dva, já a Jasmin, a někdo nám otevírá. Vy budete Šárka a obrovský pes tady je, pane bože, pane bože. Šárko, jestli můžete jít potom sem k nám, já nemám tak dlouhý kabel. Šárko, dobré ráno. Dobré ráno, Michal Knejp, těší mě. Vy jste na nás normálně číhala 50 tisíc korun, ještě jste na nás nepustila toho psa.
2: Já, to bylo štěně.
1: To je štěňátko, je vyšší než Jasmin.
2: Vy jste nám měli takovou radost?
3: Jo!
1: 50 tisíc korun, paní Šárka. Paní Šárka je vítězka naší soutěže. Dopak to zvoní, spočítejte to, já nevím, jestli Jasmin 5 tisíc neubrala. 10x5. 50 tisíc korun, tak moc gratulujeme.
0: Ano, opravdu naše snídaně šampionů stálo za dveřmi a dnes jsme udělali 50 tisícovou radost. No a tím nekončíme samozřejmě. Chystáme pro vás další lahůdky. Tak buďte s námi.

0: Shakira na Hit Radio, je 13 hodin 45 minut. Dneska tak je zajímavý den, protože dneska mají narozeniny volné soboty. Jdete zítra do práce? Ne? No tak víme, komu za to můžeme poděkovat, protože je to přesně 100 let, kdy jeden chlap v Detroitu rozhodl, že v sobotu prostě nebudeme chodit do práce. Byl to Henry Ford a ten tehdy zavedl 5denní pracovní den a 8hodinovou směnu. Mít stroj času, tak se vrátíme zpátky, buď mu poděkujeme, anebo mu řekneme, že bychom potřebovali 4denní pracovní týden, že těch 5 dní je možná někdy až zbytečně moc.
1: Hit Radio. Hit Radio. Bring the action.

0: Radio udávala Zara Larsson, je 13.58, před námi nejnovější zprávy. Ještě předtím, než pustíme Dominika ke slovu, tak se samozřejmě taky podíváme na aktuální dopravu, jak se teď jezdí tady u nás v Česku, tak pojďme na to.
1: Nejlepší dopravní servis z Vysočiny na Pelhřimovsku mezi Budíkovem a Světlicemi. Probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné. No a v Třebíči v Benešově ulici probíhají práce na vozovce, očekávejte omezení provozu. Raději dejte nohu z plynu. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite, přijďte ochutnat Itálii.
4: Hit Radio, Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Digitální a informační agentura vydala poslední plánovanou verzi aplikace e-doklady před říjnovými volbami. Jde o zásadní aktualizaci, je nutné ji provést, aby se uživateli aplikace spustila a mohl se prokázat ve volební místnosti. Po aktualizaci agentura doporučuje také aktualizovat samotný doklad, ideálně nejpozději 48 hodin před volbami. Policie prověřuje podání jídla z prošlých vajec v základní škole v Újezdu nad Lesy, a to pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Zažívací potíže má zhruba 250 dětí a dospělých, přibližně 40 lidí je v nemocnici, někteří na jednotkách intenzivní péče. České tenistky vedou v semifinále poháru Billie Jean King nad Španělskem 1-0 na zápasy. První bod na tvrdém povrchu v Šenčenu vybojovala Karolína Muchová, která porazila Jessicu Bouzas Maneiro 7-5, 6-4. Postup do finále může spečetit ve druhé dvouhře Linda Nosková. Jejíž soupeřkou je teď Kristýna Bukša. A teď ještě něco z regionu.
3: Svátek svatého Václava si města na Vysočině připomenou koncerty i městskými slavnostmi. Tradičně je budou pořádat v Telči nebo Světlé nad Sázavou. Budou i poutní mše, například v zámecké kapli v Náměšti nad Oslavou. Kaple je zasvěcená svatému Václavovi a mše ve sváteční den 28. září v ní obnovili asi před 10 lety.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz.
3: Na Vysočině si sluníčka odpoledne moc neužijeme. Převládat bude spíše větší oblačnost, ale občas může být i polojasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí od 14 do 17 stupňů Celsia.
0: Jirka Pelnář. Hitrádio.
4: Pohodové odpoledne přeju, pokud máte dneska narozeniny, tak spoukněte nějakou svíčku večer, něco hezkého si přejte a věřte, že nebudete slavit sami, protože dneska má narozeniny taky zpěvačka Leny a Leny právě dnes vydává svou novou desku. Byla hostem u mě ve vysílání v tomto týdnu, povídali jsme si o nové desce, pouštěli jsme si taky i některé nejnovější věci. Zároveň také dneska také k jejich horké novince duetu, který naspívala se zpěvačkou Anabel, tak vychází i dneska videoklip. No a když jsme si tak s Leny povídali, tak jsme vlastně zavzpomínali i na tu dobu, kdy například dělala předskokanku legendárním Imagine Dragons. To nejlepší z rozhovoru už brzy uvidíte a uslyšíte taky na našich sociálních sítích. No a když už je řeč o Imagine Dragons, tak se dáme i teď tady na Hitrádiu na začátku další odpolední hodiny.
0: Hitrádio Vysočina.

Soren, Ordinary, tedy naprosto obyčejné. Nás nečeká naprosto obyčejný víkend, ale naopak čeká nás neobyčejný, krásný, prodloužený víkend. V pondělí je státní svátek, no a protože je to ten svátek, kdy jsou zavřené i velké obchody, potraviny, nákupní centra a tak dále, no tak se dá očekávat, že dneska odpoledne bude úplná apokalypsa v nákupních centrech. Tak pokud tam dneska míříte, hodně štěstí. Snad to bude mít šťastný konec. Mika, Happy Ending, už za chviličku, teď Damiano David.

Jestli půjdete letos na maturitní ples, tak určitě v průběhu večera nebo na následní afterparty, tak tenhle hit uslyšíte. Flowrida, Kesha, Ride Round, to se hraje jako velmi často. Co už se ale nehraje, tak a je to škoda na těch diskotékách, tak jsou třeba vanastovky. Nádherný hit v Princeznách, má to 5 minut, dáme si ho už za chvíli tady na Hit Rádiu. Je k tomu taky moc hezký videoklip, jen vlastně asi doteď nikdo neví, co chtěl básník říci hned prvním závěrem na spermie. No, na druhou stranu všichni jsme ta jedna nejrychlejší. Tak v Princeznách už za chviličku tady na Hit Rádiu. Hezký pátek.

0: desítky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: nejlepší odpoledne na Vysočině.
1: Je to tady, startujeme víkend po 15. hodině, můžete tedy hodit práci za hlavu a naladit se na zasloužený relax. A pokud ještě nevíte, kam o víkendu vyrazit, máme pro vás hromadu inspirace. Ano, přidáme tipy na akce po celé Vysočině, budeme sledovat dopravu, protože páteční silnice umí být pěkně zrádné a taky rozdáme další lístky do kina. Mára Míla po 15.
0: Hit Radio Vysočina. Zlepši

na stopě věci 90. let a v Princeznách, to je taková malá ochutnávka toho, na co se opět můžete těšit po prodlouženém víkendu tady na Hitrádiu ve 12 hodin v pravé poledne. V úterý se spolu opět uslyšíme a v úterý ve 12 opět srdcovky na Hitrádia. Váš oblíbený pořad, vaše oblíbená půlhodinka, pět legendárních hitů a ten šestý opět na vaše přání. Těším se na to moc. Úterý do té doby, tak užívejte prodloužený víkend. Pokud vyrazíte taky na fotbal, fandit českému národnímu týmu, tak se na vás budu těšit na stadionu. A pokud budete mít cestu kolem, tak třeba v neděli, dokonce budu i ve fanparku, který tam bude v průběhu komplet celé doby, to znamená od sobotního zápasu až do toho úterního. Tak se smějte, užijte si víkend a v úterý ahoj!

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a připomínáme, D1 na 116. kilometru směrem na Brno, srazila se tam dvě osobní auta, kolona má asi 4 kilometry, tak je s tím potřeba počítat. A D1 ještě jednou na 79. kilometru opět ve směru na Brno, tam je odstavené osobní auto, i tam opatrně. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv a kdyby cokoliv, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.

0: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
3: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. 73-letý český turista nouzově přenocoval v horské oblasti západních Tater na Slovensku. Muž dnes ráno kontaktoval horskou službu, která po něm pátrala. Byl bez zranění a pomoc nepotřeboval. Horská služba varuje, aby turisté počítali s časnějším západem slunce. Cestovní ruch je důležitou součástí české ekonomiky. Jeho význam připomene Světový den cestovního ruchu, který letos připadá na tuto neděli. Podle ředitelky Czech Tourism Terezy Hofmanové je důležité odvětví dál rozvíjet.
4: Potenciál cestovního ruchu si v agentuře Czech Tourism plně uvědomujeme a pracujeme s ním v naší strategii na období 2026 až 2030. Chceme, aby hosté zůstávali déle, poznávali celé Česko a přijížděli také mimo hlavní sezónu.
3: Další pobyty a rovnoměrnější rozložení návštěvnosti přináší větší užitek místním podnikatelům, komunitám i lidem, kteří v regionech žijí. Policie v souvislosti se zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a farmaceutických firmách zadržela 3 osoby, nikoho zatím neobvinila. Kriminalisté zahájili domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor. Policie zasahovala ve čtvrtek v budově VZP a ve farmaceutických společnostech. No a hokejisté Třince budou ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy hájit dosavadní neporazitelnost proti Vítkovicím, které naopak jako jediný účastník soutěže čekají na premiérový bodový zisk. Na programu je 6 zápasů. Napravit úterní nezdary se budou snažit mistrovské Pardubice a Sparta.
5: A ještě se pojďme podívat na počasí, tak na Vysočině aktuálně spíš pod mrakem, během večera bude to pozvolna té oblačnosti ubývat, teploty aktuálně okolo 15 stupňů. V noci místy i přízemní mrazíky, ale jinak zítra, sobota, to bude paráda, slunečná, chladné a mlhavé ráno, ale teploty přes den 17 až 20 stupňů.
2: Hit Radio Vysočina.
5: A i neděle bude stát za to, a i pondělí čeká nás prodloužený víkend, jsme na jeho startu. Mare Grande s vámi, tady už Timbaland a Katy Perry.

0: Kryptabila je na Hitrádiu Vysočina 15 hodin 10 minut. K tomu kochám se tady. Tou předpovědí počasí na ten prodloužený víkend, to je jako nádhera. Zítra slunečno a teploty kolem 19 stupňů, v neděli polojasno a až 21. V pondělí je svátek, to má být polojasno a až 23 stupňů. Hele, jako babí léto v celé své kráse, bych řekl. Do toho po ránu v údolích mlhy, takže fotografové, jako připravte baterky do foťáku, termosky, teplý čaj, rána budou boží. A nejen rána, jo, já třeba zítra po obědě mířím do Třebíče, tam je den města, na Karlově náměstí program od 13. hodiny až do 9:30 večerní, nabitý, Michal David jako hlavní hvězda toho večera a nejen on, mrkněte klidně na ten program a třeba se tam s někým z vás potkám. Těším se na to, těším se na celý ten prodloužený víkend. Klidně dejte vědět, co máte v plánu vy vlastně, jak užijete ty 3 dny volna, pokud je vůbec máte. Pokud ne, klidně dejte vědět, můžeme rozebrat, kdo bude makat. Poetika a její hit Blízko na Hitrádiu Vysočina právě teď. Hezký pátek.
1: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

Rychle už voní ten víkend, Rehab, Ina a Seš na Hit Rádiu Vysočina přesně ve čtvrt na čtyři. Padla otázka, co máte v plánu na ten prodloužený víkend, který bude opravdu krásný, plný babího léta. A vy píšete, díky za to, že vysíláte s námi. Pavel z Velkého Meziříčí napsal, kolo, příroda a někde cestou dobrý oběd. Hele, to je, ono se to zdá jako velmi jednoduchý plán, ale je to krásný a úplně bych se to dal taky. Katka z Telče napsala, já mám v plánu hlavně odpočinek, žádný budík. Jo, vidíte, i v té jednoduchosti je prostě jako krása. No tak užíváme startu toho prodlouženého víkendu, klidně dejte vědět, co budete dělat vy na náš WhatsApp 725 44 38 37 a za chvilku Swedish House Mafia nebo taky Leony.

House Mafia na Hit Rádiu Vysočina krátce před půl čtvrtou. Prodloužený víkend na startu až do pondělního večera, nohy nahoře, tak snad i pro vás. Co máte v plánu? Má být jako krásně. Veronika z Pelřimova píše na náš WhatsApp, děkujeme za to. Ještě si chceme užít zahradu a večer udělat oheň. Tak hele, to si myslím, že je jako přesně ono. Jo. Babí léto, zahrada, oheň, i když pravda, noci už jako jsou a mají být chladné. Tak na to bacha. A Míra ze Žďáru napsal třeba, že by to vzali ještě víc na pohodu, nic neplánujeme a právě proto se na ten víkend moc těšíme. Míro, ale myslím si, že neplánovaný plán na prodloužený víkend, prostě nic, to je jako velmi dobrý plán. I když se třeba náhodou něco stane, tak improvizujeme. No tak užívejte toho startu, toho víkendu, pokud jste v práci ještě, tak ať to rychle utíká ta poslední šichta. No a my posíláme další hity. One Republic, Rose a Bruno Mars, nebo právě teď Rihanna. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: co se děje na Vysočině.
1: Kristián Šebek se svým hudebním projektem Můj vzor, Božský Karel, věnovaný jeho největšímu pěveckému vzoru, vystoupí v Rotovicích za doprovodu čtveřice skvělých muzikantů s názvem Slavinský band. Dneska v 19 hodin ve Společenském domě v Rotovicích právě proběhne a odstartuje tenhle koncert. Dneska taky na programu 21. ročník Noci vědy v Česku. Tady u nás můžete vyrazit na Vysokou školu polytechnickou v Jihlavě. Tentokrát bude tématem Noci vědy komunikace. Takže se můžete těšit na přednášky, workshopy, prohlídky budovami, praktické ukázky a zábavu pro děti i dospělé. Startuje se v 17 hodin, takže ještě posledních pár chvil na to se zbalit a třeba vyrazit. No a příští týden v úterý 29. proběhne další dámská jízda v Sinestáru v Jihlavě. Bude to s filmem Pravda nebo lež. Od 18 hodin nabitý program. Tombola, welcome drink, ochutnávka síru a vín a tak dále. No, tak můžete mrknout a třeba si ještě ty poslední místečka ulovit. Ať už máte v plánu o tom prodlouženém víkendu vyrazit kamkoliv, pořádně si to užijte a další tipy na akce můžete hledat na našem webu.
0: Vysočina, tady jsme doma.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
0: Hit Radio. Hit Radio.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Chaos na Hit Rádiu Vysočina před 16. hodinou, za chvilku zprávy, teď pohled na silnice. A ten bude velmi krátký, nejlepší dopravní servis na Vysočině a aktuálně bez větších komplikací jezdíme na silnicích po Vysočině, tak hlavně přejeme i nadále šťastnou cestu, pohodovou, takhle v pátek odpoledne, a kdybyste na nějaké komplikace narazili, tak případně vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.

0: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
3: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. V pondělí 28. září slaví Česko Den české státnosti. Státní svátek je jedním z dnů, kde mají obchody ze zákona omezenou prodejní dobu. Zákon ukládá zákaz prodeje maloobchodům s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních. Tyto obchody tak budou v pondělí zavřené. Kontrola reflexních vest odhalila řadu nedostatků. Česká obchodní inspekce prověřila 100 typů těchto výrobků a u 45% zjistila pochybení. Jaké vesty dopadly nejhůře, ví mluvčí inspektorů František Kotrba.
4: Zjištění zkušební laboratoře jsou však kritická v segmentu dětských reflexních vest, kde nevyhověl žádný ze tří testovaných vzorků.
3: U některých vest nefungovaly reflexní prvky dostatečně nebo byly špatně umístěné. Stát vybral v srpnu na mýtném více než 1,5 miliardy korun, meziročně o 5% více. Od začátku roku se na mýtném vybralo přes 13 miliard, což je proti loňsku o 5,2% více. Většinu částky zaplatila vozidla nad 3,5 tuny za jízdu na dálnici. No a české tenistky postoupily do finále poháru Billie Jean Kingové. V dnešním semifinále porazili Španělsko 2-0 na zápasy. Rozhodující bod zaznamenala wimbledonská šampionka Linda Nosková, která zvítězila nad Kristýnou Buxaovou ve dvou setech.
5: A stále na Vysočině pod mrakem, během večera bude oblačnosti ubývat, teploty aktuálně okolo 15 stupňů, v noci i místy přízemní mrazíky, ale zítra jasno, teploty okolo 20 stupňů, neděle polojasná, teploty až 23 stupňů, pondělí velmi podobné. Užijeme si ten prodloužený víkend.
2: Hit Radio Vysočina.
5: Marek Grande s vámi a za chvilku taky náš biják, ve kterém dneska takhle v pátek hrajeme o dva lupeny do multiky na Cinestar, tak telefony připravit.

0: prodlouženým víkendem a na drátě Jarka z Uhelné Příbramy. Ještě jednou hezký odpo, ahoj.
1: Ahoj, krásné odpoledne, zdravím všechny.
0: Prosím tě, Jarka prozradila, že má v plánu vlastně nabitý prodloužený víkend, ale tak jako velmi příjemně, že jako bude odpočívat, pak nějaký taky procházky, možná do lesa na houby, a v neposlední řadě si všimla, že je kino nabité všemi různými hezkými filmy. Jeden už má vybraný, tak teď už jenom tam vyrazit úplně gratis, viď?
1: Přesně tak.
0: Ty brďo, no a ještě najít ten plný košík a bude to úplně jako, bude to famózní. No tak jo, tak držíme pěsti, dneska má filmová ukázka 6 sekund, myslím si, že je jednoduchá, myslím si to vždycky, to není nápovědou. Pojďme na to, tady je.
2: Moje máma vždycky říkala, život je jako bomboniéra, nikdy nevíš, co ochutnáš.
0: Ten víkend bude taky jak velká bomboška.
3: Forrest Gump.
0: Jarka nám nějak zmužněla.
1: Přesně tak.
0: Hlava rodiny máme řekla Forrest Gump.
1: Jo, je to tam.
0: Je to tam. Hele Jarko, no tak ten prodloužený víkend bude tvůj zaručeně krásný i s nějakým filmem úplně gratis. Manžela vezmeš samozřejmě.
1: Tak, takhle to funguje.
0: Takhle to funguje, takhle jednoduše to funguje. Hele, já přeju, ať si užiješ ten víkend opravdu naplno, tak jak jsi ho hezky naplánovala. Měj se krásně, vydrž mi na telefonu a užívej páteční odpoledne. Ahoj.
1: Taky přeju krásný odpoledne, na skle.
0: No tak jednoduchá záležitost. Při pátku dva lístky rozdané a my v úterý v našem Bijáku po 16. hodině samozřejmě pokračujeme. Biják, Hit Rádia Vysočina.

0: Rádiu Vysočina po čtvrt na pět a o víkendu mimo jiné taky na programu první hokejová liga, 6. a 7. kola, tak Horácká Slavia Třebíč zítra, tedy v sobotu, to 6. kolo hraje na pražské Slavii, v pondělí Třebíč hostí doma Chomutov, no a Jihlavská Rukla ta zítra hostí Berany ze Zlína a v pondělí hraje na ledě v Havířově. Tak my samozřejmě to budeme sledovat, budeme o víkendu hokejistů z Vysočiny fandit, aby to bylo za ideálně co nejvíc bodů, protože ty do tabulky samozřejmě potřebujeme. Za chvilku Lil Nas X anebo taky Lady Gaga.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Wellness X na Hit Rádiu Vysočina krátce po 16:30. V Helenině u Jihlavy nově hlídá rychlost řidičů radar. Ano, to je taková novinka, která už šla teď aktuálně do ostrýho provozu, tedy na silnici mezi Heleninem a Malým Beranovem, tedy dneska opravdu dodržovat 70, a nejenom dneska i do budoucna, protože tam je ten klasický úsekový radar, který to zprůměruje a pak už není o čem. Já jsem teď byl na dovolený a jel jsem jako přes Rakousko, Německo, dál na Itálii do Dolomitu a musím říct, že teda Rakušáci jsou v tomhle tom úplně jako přeborníci, jako jo, tam mají takových úsekových radarů, až jsem z toho byl jako překvapený. Tak vy, co jezdíte na dovolenou někam na jich pravidelně, tak asi víte, no tak bacha na to, ať nepřijdete zbytečně o peníze nebo o body, kor třeba takhle v tom prodlouženém víkendu, jak se říká, pospíchat pomalu. No a my posíláme k tomu pospíchání a doufajme, že ne, k té cestě další hity. Ospring, to je dávka energie do toho pátečního odpoledne právě

0: Kateřina Marie Tichá na Hit Rádiu Vysočina před 4:45. No a teď tenhle frajer. Ten už zaspívá za chvilku Damiano David. Proč se mu jmenujeme? Protože Damiano David se po 3 letech vztahu právě z Dov Cameron vzali včera v Itálii. No tak velká gratulace, měli to své ano v italském Toskánsku, hele, to je prostě romantika. Jo, když to jde, udělej si to prostě hezký. James Arthur nebo Damiano David právě už za malý okamžik.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio.

0: dust, all that I adore.
1: Hit Rádio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

James Arthur na Hit Rádiu Vysočina za 10 minut 17 hodin. Za chvilku další aktuální zprávy, mrkneme, kde se co děje, víme, prozradíme. Také koukneme na silnice, jak to jezdí na Vysočině, no a do té doby například Alex Warren, nebo právě ty Morandy. Tak hezké odpoledne.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a aktuálně na silnicích po Vysočině bez větších komplikací, tak doufejme, že nám to vydrží takhle co nejdéle. Hlavně šťastnou cestu, případně vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.

0: když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Policie i strážníci by měli podle skupiny senátorů získat pravomoc vykázat z veřejného prostranství až na 24 hodin ty, kdo závazně narušují veřejný pořádek. Změnu by mohla přinést novela zákonů o policii, o přestupcích a trestního zákoníku. Tento týden jí předložili 20 senátorů. O prodlouženém víkendu nepojede pražské metro C. Omezení bude v úseku Pražské povstání a Chodov. Jaký je důvod, vysvětluje mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
2: Dopravní podnik vymění v úseku

0: 29. září od ranního výjezdu.
1: Cestující mohou po dobu omezení využít náhradní autobusovou dopravu XC. Milánské letiště Malpensa dnes oficiálně přijalo do názvu jméno bývalého italského premiéra Silvia Berlusconiho. Nově nese název letiště Milano Malpensa Silvio Berlusconi, informovala agentura ANSA. Berlusconi zemřel ve věku 86 let v červnu 2023. No a hokejisté Třince budou ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy hájit dosavadní neporazitelnost proti Vítkovicím, které naopak jako jediný účastník soutěže čekají na premiérový bodový zisk. Na programu je 6 zápasů, napravit úterní nezdary se budou snažit mistrovské Pardubice a Sparta.
2: No a na Vysočině aktuálně okolo 14 stupňů pod mrakem, v noci i přízemní mrazíky, ale zítra jasno a teploty okolo 20 stupňů, v neděli 23 stupňů, pondělí velmi podobné, polojasné, budeme si to užívat.
3: Hit Radio Vysočina.
2: A užíváme si i po 17. hodině s vámi Marek Grande a taky další hity Gotti a Kimbra nebo Pitbull a Neo. Give me everything. Hit Radio. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: A dneska to byl teda pátek zalitý sluncem, vonňavý v naší snídaní šampionů, velké finále, hrálo se o 50 táců. Michal s Jasmin vyrazili autem, někam do dálky při tom vysílali, my to máme všechno zdokumentované aktuálně v našich stories Facebook a Instagram, tak tam můžete mrknout. No a klaplo to a bylo to velmi rychle. Šárka si odnesla 50 táců, pojďme si to připomenout.
2: 70, nebudeme to protahovat, jdeme zvonit právě teď. Startuje minuta a vy všichni, kdo jste registrovaní do soutěže, se běžte podívat ven, jestli tam náhodou nestojíme my dva, já a Jasmin, a někdo nám otevírá. Vy budete Šárka a obrovský pes tady je, pane bože, pane bože. Šárko, jestli můžete jít potom sem k nám, já nemám tak dlouhý kabel. Šárko, dobré ráno. Dobré ráno, Michal Knejp, těší mě. Vy jste na nás normálně číhala 50 tisíc korun, ještě jste na nás nepustila toho psa.
3: Já, ty to štěně.
2: To je štěňátko, je vyšší než Jasmin.
3: Vy jste nám měli takovou radost?
4: Jo!
2: 50 tisíc korun, paní Šárka. Paní Šárka je vítězka naší soutěže. Dopak to zvoní, spočítejte to, já nevím, jestli Jasmin 5 tisíc neubrala.
3: 10 krát 5.
2: 50 tisíc korun, tak moc gratulujeme.
1: Tyjo, to je ráno prostě, to je páteční ráno. No krásná práce. Kdo pak to zvoní za námi? Myslím si, že jsme dodrželi slovo, protože jsme rozdali z toho našeho balíku všechno, co jsme měli. A ten balík byl velký, 100 táců je kdesi fuč. Vy jste opravdu poctivě čekali u těch dveří, velké díky za to. Já si myslím, že těch zvonků není konec. Rozhodně v tuto chvíli jako ano, ale myslím si, že v pravý čas se zase přihlásí.
0: Hit Radio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Imagine Dragons na Hit Radio Vysočina po 17:15. Hezký pátek přejeme a pokud se chystáte do kina, tak jednu novinku pro vás máme pro celou rodinu. Parádní animák.
1: Hit Radio Vysočina vás zve do multikina Sinestar.
0: Máte doma malé dobrodruhy? Pak zbystřete. Do kin míří nový animovaný dobrodružný film Zapomenutý ostrov. Dvě nejlepší kamarádky se vydají do tajemného světa plného podivuhodných bytostí, neznámých pravidel a pořádného dobrodružství. Jenže tenhle ostrov má jedno velké tajemství. Živí se vzpomínkami. A tak začne být otázkou, jestli se holky dokážou dostat zpátky domů dřív, než zapomenou na svůj dosavadní život a hlavně jedna na druhou. Zapomenutý ostrov, pohádkové dobrodružství pro malé i velké diváky. Aktuálně v multikinech Sinestar.
1: Na premiéru do Sinestaru. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí. Hit Radio. Hit Radio.

0: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo,
4: iPhone 17,
5: laserové projektory,
4: sluchátka Apple Beats
5: a stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.

rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepší si náladu.

Rádiu Vysočina, přesně o půl šesté a ano, za půl hodiny 18. hodina Hit Radio Classic už se blíží. Páteční nálož těch největších hitů 80. let, 90. a taky milénia. Koukám tady na to, John Lennon bude, Ice MC, Madonna, Janet Jackson, Europe a tak dále, opravdu pecka za peckou na start toho víkendu. A budou i české záležitosti, jednu takovou tady mám. Byl jsem na ně letos se podívat v Pelhřimově na oslavách města a bylo to boží. Buty, mám jednu ruku dlouhou. Jako pozvánka na dnešní 18. hodinou Hit Radio Classic, blíží se to.

0: Fonsi a Demi Lovato na Hit Rádiu, Vysočina 17 hodin 40 minut, k tomu takový aktuální čas, hezký pátek. Dneska 25. září v kalendáři a svátek má Zlata Zlatuše a těch na Vysočině máme přesně 101, no tak dámy, holky, slečny, užívejte svého podvečera už za chvilku a my posíláme další hity Disturbed nebo Coldplay. Hit
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz. Hit Radio. Hit Radio.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: Hit Radio Vysočina.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio. Nejlepší dopravní servis na Vysočině a na Pelhřimovsku zakřičí směrem na Chýnov, počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. Tak hlavně opatrně, šťastnou cestu, takhle v pátek v podvečer, a kdybyste narazili na dopravní komplikace, můžete dát vědět ostatním pomocí našeho WhatsAppového čísla 725 44 38 37.
1: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Vládu čeká hlasování o nedůvěře, sněmovna se k němu sejde v úterý odpoledne. Očekává se, že jednání bude pokračovat ve středu. Návrh na svolání schůze podepsalo všech 92 opozičních poslanců. Kabinet Andreje Babiše pokusu o svržení s největší pravděpodobností odolá. Digitální a informační agentura vydala poslední plánovanou verzi aplikace e-doklady před říjnovými volbami. Jde o zásadní aktualizaci. Je nutné ji provést, aby se uživateli aplikace spustila a mohl se prokázat ve volební místnosti. Po aktualizaci aplikace doporučuje agentura také aktualizovat samotný doklad. Automobilový koncern Volkswagen musí svolat po celém světě zhruba 4 miliony vozů, a to kvůli možným problémům s řízením. U některých modelů značek Volkswagen, Škoda, Seat a Audi může řízení selhat kvůli ulomení šroubu, který upevňuje jeho mechanismus. Čeští fotbalisté do 21 let v kvalifikaci o mistrovství Evropy v příštím roce remizovali s Azerbajdžánem 1-1. Výběr trenéra Michala Bílka si nečekaným výsledkem může zkomplikovat boj o druhé místo ve skupině B. A naše tenistky postoupily do finále poháru Billie Jean King. V semifinále porazili Španělsko 2-0 na zápasy. V boji o titul narazí v neděli na Ukrajinu nebo obhájkyně titulu z Itálie.
0: Máš chuť na 90? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: V noci se ochladí na 7 až 2 stupně, místy se objeví přízemní mrazíky, zítra naměříme na nejvýš 18 až 22, na severu a severovýchodě mezi 16 a 19 stupni, na horách většinou 12, sobota má být převážně slunečná, zpočátku ojediněle mlhy.
3: Krásný večer, 2 minuty po 6. hodině, s vámi Kateřina Pechová a ano, opět se spolu vrhneme na cestování časem pomocí toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. Tak doufám, že jste ready, začínáme s ICMC.
4: Hit Radio.

John Lennon a Woman. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. 10 minut po 6. hodině, pátek je tady. Doufám, že máte radost, že se těšíte, jo, víkend před námi. No a prosím vás, takhle, mít dva, respektive tři volný dny, to je super. Ale teď si představte, že jeden chlápek na firemní party v Číně vyhrál tam jako v rámci večírku na takový ruletě, vyhrál rok dovolený, placený dovolený. Rok, celý jeden rok. A mě zajímá, co byste dělali, kdybyste dostali rok placeného volna. Jak byste s tím časem naložili? Schválně 777-937-777, nebojte se popustit úzdu fantazii, jsem moc zvědavá, jak byste si takovejhle rok užili. K tomu jsou tu Nickelback. No.

Madonna Deeper and Deeper. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. A já jsem se ptala, co byste dělali, kdybyste dostali rok placenýho volna. Protože to je spousta času. Třeba Verča, tak ta by to využila velmi pracovně, to se mi líbí. Píše, konečně bych dodělala s přítelem barák a mohli bychom dodělat taky výběhy pro koně, kdybychom měli rok volna. To je skvělý nápad. No přála bych vám, abyste taky vyhráli takhle rok placený dovolený jako jeden chlápek v Číně. Třeba Martin píše, já bych jel aspoň na půl roku na dovolenou. To by byla nádhera, ale manželka by mě asi nepustila. Martine, to si taky myslím. Tak si zkusme tu dovolenou spolu aspoň představit. Za chvíli k tomu třeba Europe nebo Janet Jackson.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle show Europe a Kerry. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. Dámy a pánové, je to tady. Je to děsivý první sněhový vločky v Česku. Já teda nevím, jestli jsme to čekali takhle 25. září, ale stalo se. V Krkonoších už mají sníh. Jo, dobře, na Sněžce a na hřebenech. Ale i tak, teď to je šílený. Jo, prostě podzim a jaro, o to v podstatě přicházíme. Dalo se to čekat, říkali nám to, ale jo, vemte si, že pár dní zpátky, ještě plavky a teď, abychom vytahli rukavice, čepice, sněhule. No, je to děsivý. Každopádně tak máváme, zdravíme na Sněžku, doufáme samozřejmě, že nějaký ten sníh bude, pač už si ho moc nepamatujeme asi z těch let dávno minulých, tak uvidíme, kolik sněhu bude letos. Takhle, zítra už má být zase teplo a hezky, jo, tak uvidíme, jak letos dopadne sněhová nadílka. Každopádně, pokud jste milovníci sněhu, hele, začíná to dobře. A brzo.

Naprosto fantastický song 10,000 Maniacs a Because the Night v éteru Hit Radio. Krásný večer. Takhle, zajímavá věc, jo, zvlášť pro milovníky kávy. Prosím vás, máme tady novou studii, a která říká, že lidi, kteří pijou 5 a víc šálků kávy denně, jo, tak mají údajně míň tělesného tuku, víc svalů a vyšší testosteron. To je zajímavý. Zajímalo by mě, čím to je, jestli jako, když pijete tolik kafe, tak nemáte čas jíst, což by možná skoro i dávalo smysl, ale hele, nevím, můžete to vyzkoušet, jo, 5 kafí denně a víc, to je tak možná teď si dát, co, ještě minimálně 1-2.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

skvělý song. Guns N' Roses a November Rain, právě teď v éteru Hit Rádia. No, prosím vás, pokud máte dneska den blbec, což se může stát, tak nebojte, nejste v tom sami. Dokonce na to teďkom proběhl průzkum a údajně den, kdy se nedaří, jako vůbec nic, mají Češi podle tohohle průzkumu dvakrát až třikrát do roka. Mě by zajímalo, kde se ten průzkum dělal, koho se ptali. Jo, dokonce údajně jednomu ze 300 lidí se den blbec vyhnul absolutně. Já nevím, jo, jakože, jo, je fajn vědět, že v tom nejsme sami, ale dvakrát, třikrát do roka? Není to spíš do týdne? No nic, každopádně pokud máte den blbec, doufám, že náladu vám zlepší další hity právě teď Sandra a Indie Hit of the

Jiří a Hard Knock Life. Posloucháte Hit Radio. Přeju krásný pátek, doufám, že máte fantastický pátek a doufám, že v ideálním případě před sebou máte prodloužený víkend. V pondělí státní svátek, takhle. Jenom jediná, prosím vás, technická, v pátek budou velký obchody zavřený, jo. To znamená, že víkend bude v obchodech naprosto šílený, stává se to vždycky, když je na jeden den zavřeno, tak pokud náhodou budete vyrážet o víkendu do obchoďáku, vemte si prosím vás radši helmu a chrániče na kolena, jo? Já vám budu držet pěsti, abyste to zvládli bez úhony a posílám k tomu další hity Modern Talking, Mariah Carey nebo The Colin.

Modern Talky na Sherry Sherry Lady, posloucháte Hit Radio. Blíží se komunální volby a taky senátní volby, takhle, pojďme se shodnout, ať už je to za námi, jo, je to náročný, všechny ty kampaně a podobně, ale prosím vás, já jsem objevila velmi tematicky, že v roce 1917 vznikla taková jedna kouzelná knížka, jo, ta knížka se jmenuje, respektive deklaruje, že obsahuje všechny důvody, proč by ženy neměly volit. Aha, opravdu, opravdu existuje knížka s tímto titulem. Nebojte dámy, než se rozčílíte, nebo možná doufám i pánové, ta knížka je prázdná. Což je za mě naprosto jako vlastně dokonalý marketing, protože já bych byla přesně ten člověk, co si to v naprostém rozčílení koupí a pak se uklidní, protože je prázdná. Takže je to dobrý, jo? Takže normálně, hele, běžte volit, je to jedna z mála věcí, které můžeme udělat, abychom něco ovlivnili. A fuf, sklidníme tep, dáme si další hity, tohle jsou super.

Britney Spears a Sometimes v éteru Hitrádia. Krásný pátek vám všem, díky, že jste s námi. Mám tady jednu zajímavou myšlenku, jo. Pokud máte psa, všimli jste si někdy, že soužití se psem v podstatě znamená, že jenom neustále navzájem kontrolujete, co ten druhý žvíká? Jo, vy pravděpodobně proto, že čekáte, že žvíká něco, co žvíkat nemá, a on proto, že by chtěl žvíkat to, co žvíkáte vy, pokud je to k jídlu, že jo. Tak jenom vzpomeňte si na mě, až opět budete se psem navzájem pronásledovat po domě a zjišťovat, kdo co aktuálně žvíká. K tomu za chvilku Starship, taky Soundgarden nebo Planet Funk, tak buďte s námi.

právě teď v éteru Hit Rádia a krásný večer. A milovníci smažáku, pojďme se spojit a vyrážíme do Stonavy. Prosím vás, tam mají totiž teď novou smaženou mňaminu. Ano, smažený sýr, který je černý. Jakože wow, říkají mu havířský smažák, barva má připomínat hornickou historii regionu, což je vlastně hezký, jo. Nebojte, žádná chemie ani uhlí, opravdový, to by nebylo asi úplně ňaminkový, ale je to nějaký přírodní barvivo, no a prostě je ten smažák černý. Mně to přijde naprosto fantastický. Možná teda proto, že je to smažený sýr a já miluju smažák v jakýmkoliv podobě, ale jestli jste ho někdo měl už, dejte vědět. A pokud ne, no tak je jasný, kde se potkáme. K tomu tech team

posloucháte Hit Radio, přeju vám všem krásný večer. Díky, že večer trávíte společně s námi, čtvrt na devět, doufám, že si užíváte tohle putování časem. Spolu si dáváme to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a taky milénia. No a už za chvilku song, který znáte, mimo jiné z reklamy. Ano, jedna Venuše a Bananarama, taky Adiamus nebo Kate Resic, tak buďte s námi.

Life is too short, Kate Resit, jste s Hitrádiem, hezký večer. No a prosím vás, v Praze teď proběhla naprosto unikátní událost, jo, kde si přišli na svý milovníci kyselýho. Abych to upřesnila, tak mimo jiné tam proběhla soutěž v pití láku od okurek. Naprosto fantastická událost, konečně to někoho napadlo. Jo, konečně jsou ty soutěže zajímavý, nějaký běhat sem a tam, přeskakovat překážky, ne. Ale pít lák od okurek, naprosto dokonalý. Navíc my, co víme, že lák od okurek je doslova lék na všechno, tak trénujeme průběžně celý rok, že jo. Tak pokud jste letos nestihli, třeba to zvládneme příští rok. Další hity k tomu právě teď jsou tady Kors.

0: Gaga z Hitradiem, přeju krásný večer. Blíží se nám 9. hodina, to znamená jediné. Budu se s vámi pro dnešek loučit, užijte si krásný páteční večer. Pokud náhodou máte nějaký večírek, tak to nepřežeňte, ať vám zítra není blbě, případně si na mě vzpomeňte a dejte si ten lák od okurek, jo? Za chvilku vás čekají třeba Reddy Kirken.
1: Doposud jsem nepoznal, je to trest, či velmi vzácný dá.
0: Připojí se Robert Miles nebo Fugees, tak se mějte krásně a ahoj.
1: Hit Radio.
2: Hit Radio. Hit Radio.